0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Znáte akademika Plíška? Fazekáš.
2: Neznám.
1: No vidíte. Akademik, státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjaviku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem?
2: Nevím.
1: Sám to řekl. Desetisměna. Půl roku mu trvala organizace a rok rekonvalescence. A my tady máme, prosím, dvě směny navíc. Jestliže se to podaří, budeme jediní v republice a možná, tedy možná, na celém světě, prosím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás takhle obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás ani nezeptala, jestli tady v baráku je prádelna. A teď mi vaše paní říká, že tu není a že vyperete tady v koupelně. Tak nevím, ale to by mi asi dost vadí. Říká, že tu není a že vyperete tady v koupelně. Tak nevím, ale to by mi asi dost vadilo, víte. Já si

zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším.

tváře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe.

Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná

0: Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Oni jděte na scénu, kousek.
2: Teď já tady stojím proto, aby neviděl, jak mu hodí barák. Taky ho na to necháte koukat.
1: Otočte ho aspoň. Jde to blbý. Tak se dělo, otočte.
3: Sedněte, se dělo, sedněte, pomalu.
1: O, lid moc se tam stejně dívá.
2: No nedívte se, lid mu hoří barák.
4: Dědo, není vám zima.
3: To půjdeme blíž k vohni, ne?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Co je to tady za hnusnou malničku?
3: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio. Konec legrace.

FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tak jsem slyšel, Karle, že si tomu Pražákovi načechral pilíř.
3: Starej se o hroby, Havrane.
2: Ano, ano, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už od chce Fištrona.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces.
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: nebo na radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte vždycky.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockvíradio.cz.
1: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
2: Slušnej rockovej e-shop na rockvíradio.cz.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
3: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
4: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
5: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
6: Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam!
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: zprávy.
1: Hezké úterní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. V Česku dnes naplno pokračují povolební vyjednávání. V Praze se vítězný STAN sejde s Prahou sobě a s Piráty. V Ostravě chystá hnutí ANO tiskový briefing k budoucí koalici. Výsledky obecních voleb navíc dnes oficiálně vyjdou ve sbírce zákonů. Poslanci dnes v úvodním kole projednají zavedení mimořádné daně pro rafinérie. Nová daň má platit pro letošní i příští rok. Vláda s ní reaguje na prudký růst marží kvůli situaci na trhu s ropou. Do státního rozpočtu by mohla přinést až 9 miliard korun. Donald Trump obhajoval svou dohodu o dodávkách nafty s Vladimírem Putinem. Americký prezident to napsal na své sociální síti Truth Social. Podle svých slov se rozhodoval výhradně v zájmu Spojených států. Zároveň bez podrobností obvinil Evropskou unii z obřích plateb Rusku za energie. České fotbalistky dnes zabojují o postup do finále baráže o mistrovství světa. V odvetě se Skotskem se pokusí otočit nepříznivý výsledek 0-2 z prvního zápasu. Klíčové utkání začíná ve Skotsku ve 20 hodin a 15 minut.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude zpočátku slunečno, jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhavo, odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti. Později večer se v Čechách místy i vyskytne déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 12 až 16 stupni Celsia, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude kolem 9 stupňů.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D2 opatrně ve směru na Bratislavu na 52,5 kilometru se srazil nákladák s osobákem. Je tam hodně silný provoz a neprůjezdný jeden jízdní pruh.
6: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci! Krásný oslavný i neoslavný ráno vám přeje Honza.
8: Anabel.
1: A Zuzka.
7: 3 minuty po 6 v úterý. Dneska úterý.
8: Je úterý, jo.
7: 13. říct. Ježiš, dneska úterý je 13.
8: Je 13. a je úterý, dobře. No.
7: Tak krásný
8: není
7: úterý.
8: Není středa, bych chtěla zdůraznit.
7: To bude zítra. Krásný díky úterý bože. 13. října, přátelé. Mě, já jsem zase poslouchal výjimečně Zuzčiný zprávy. Mě strašně jako baví ty zkratky těch politických uskupení, že třeba je tam STAN. Prostě, když se vždycky vybaví, mám malý stan, mě na nohy táhne, jsem Rakušan, nebo jak to tam v té písničce. Je zajímavý, že mají jako podivný, vždycky si vybavíš něco jiného, než zrovna politickou stranu, nebo partaj, nebo jak se tomu říká.
8: No, já moc, já politiku neřeším, takže...
7: Já už radši taky ne.
8: Já radši ani nekoukám na televizi, neotvírám zprávy ani nic, protože mě to rozrušuje, takže to radši vůbec neřeším.
7: No a koukáš na Instagram a na Facebook, tam to je všude.
8: Na tom BK maximálně, tam ten mi udělá zhrnutí a to mi stačí.
7: No nic, tak se pojďme podívat na nějakou muziku, to nám jde. Teď tu máme Arakainy, rok 1998, dáme si Princess.

0: Radio. Ranní protažení od Anabel Šípkový.
1: Dobré ránko, přátelé, moment, já si zvednu mikrofon, tady mi to někdo vzpomněl, asi nechtěl, abych byla slyšet. Teď už se trošku slyším.
2: Jsem nebyl já.
1: Nelži. Vypnuj to. No nic, přátelé, dneska jsem se rozhodla udělat rozcvičku pro single lidi, nebo případně čerstvě po rozchodu.
2: Ty lidi, který nemají nikoho.
1: Který nemají nikoho a žijou s kočkou a ze psem jako já. Takže dobré ráno všem opuštěným, odloženým a dobrovolně svobodným. Pojďme na to. Protáhněte tady pro tebe, Honzíčku.
2: Děkuji. Hlavně pro mě.
1: Protáhněte ruce, protože dneska už nikomu nebudeme psát chybíš mi. Maximálně kurýrovi, že vám veze pizzu. To je jedinej, už je to povolený. Následně zakružte hlavou doleva, doprava a hlavně se nedívejte, kdy byl nebo byla naposledy online, což děláme velice často a rádi. Teď si dáme pár dřebů a to jeden za každou zprávu, kterou jste napsali, ale naštěstí ji neodeslali. Honzíku, kolik uděláš dřebů? Obávám se, že u některých z nás to bude pořádná makačka. Honzík, když už něco napíše, tak to bohužel i odešle.
2: Přesně.
1: Zhluboka se nadechněte, vydechněte a řekněte nahlas. Jsem krásná osoba.
2: Jsem krásná osoba.
1: Mám svoji hodnotu.
2: Mám svoji hodnotu.
1: Jeho nová čůza nebo ichtyl určitě není hezčí než já.
2: A jeho, její novej ichtyl není určitě hezčí než já.
1: Je ti líp?
2: Ne.
1: A nakonec ruce vzhůru, protože jsme single, jsme volní a můžeme si v posteli zabrat celou peřinu.
2: Já bych chtěl honit, no nic.
1: To taky. Krásný ráno všem zlomeným srdcím a pamatujte, ex je minulost, kafe je přítomnost a nový objev je možná blíž, než si myslíte.
0: Rock Radio.
2: Pojďme dál, dáme si Oasis, Don't Look Back in Anger, aby jsme se trošku rozdýchali po té náročné rozcvičce.

0: Ghosti a Redsich, Chrissy na Rock Rádiu v 6 hodin a 23 minut dohrává je. My máme úterý 13. října, není středa, není ani pátek naštěstí, takže je to vlastně šťastný den a pro někoho z vás může být ještě šťastnější.
1: Ano, máme tady opět dva lístky na naše narozeniny, které se konají ve Zlíně.
0: Kolu bych si dal.
1: Mňam, takovou s citronkem a zledem. No, ano, přátelé, konají se ve Zlíně 7. 11. v hale Datar, takže pokud chcete juchat s námi, křtít kalendáře, poveselit se, ožrat si hubu a tak dále, tak můžete být u toho. Pro jednoho z vás máme dva lupeny zdarma, takže si napište klasicky Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte v úterý, takže po 8:30 telefon.
0: Přesně tak, držíme palce. Mně se strašně líbí, jak oba k tomu mlaskáme a slintáme, jak jsme právě dopolkli poslední sousto.
1: To je náš život, přátelé, my takhle mezi vstupy tady snídáme.
0: Kdyby nás slyšela paní uklízečka, pak jenom potřebujeme tady brindáčky a učistit mikrofony a tak, děkujem.
1: Díky.
0: Za chvíli jiné kafe, růžová zahrada.
2: Ráno do práce, odpoledne za město a o víkendu divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude?
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Proč se culíš?
6: Protože budeme krásný.
5: To už přece jsme.
6: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
7: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
8: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
9: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
8: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
9: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
8: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
9: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
10: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
9: Co?
10: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
9: Skla prostroje.cz.
10: Specialista na skla pro pracovní stroje.
11: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
12: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
15: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: Jiné kafe a růžová zahrada, minutku a půl po půl sedmí dohrála u nás v rokovém rozjezdu. Dneska je úterý, je 13. Není to nešťastný datum, je šťastný, protože Zuzka je celá šťastná, že si dá přehled zpráv, jo?
1: No to si řekl moc hezky.
0: Děkuju.
1: To se jo.
2: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
3: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
4: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.
2: Rock Radio. Co se děje?
5: Hezké ráno, krátce po půl sedmé, jdeme na rychlé zprávy. Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou v příštím roce přidáno do tarifu 2400 korun. Dalších 500 korun půjde na pokrytí přesčasů a pohotovostí. Po jednání odborů s premiérem Andrejem Babišem to oznámil ministr vnitra Lubomír Metnar. Lídři Evropské unie a Británie se sejdou 20. listopadu na summitu v Bruselu. Podle předsedy Evropské rady Antonia Košty má schůzka posílit partnerství a bezpečnost v Evropě. Britský premiér Andy Burnham zamíří do unijní metropole v době, kdy jeho strana mluví o upevňování vazeb s unií. Hokejisté Pardubic dnes odehrají závěrečný zápas základní části Ligy mistrů. Na svém ledě přivítají od 18 hodin švédské Växjö.
2: Rock Radio. Počasí.
5: Dneska nás čeká slunečný den s postupným příchodem deště od západu. Ráno se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, které se dopoledne rozpustí do jasné oblahy. Oblohy odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat mraků, přičemž pozdní večer přinese do Čech místy déšť. Maximální teploty dosáhnou 12 až 16 stupňů Celsia. Při déle trvající mlze bude kolem 9.
2: Rock Radio. Doprava.
5: Opatrně na trase Český Těšín-Opava po silnici číslo 11, pokud se v Havířově na 300 kilometru máme tam hlášenou nehodu 3 osobáků a na D2 se bouralo ve směru na Bratislavu na 53 kilometru.
6: Ve Hilti víme, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí.
0: Zuzanko, díky a my jdeme na muziku. Dáme si hymn a cover songu Wicked Game, který tady zvláště někteří z nás úplně zbožňujou.
1: Já ho miluji, ale v originále ne, tady od hymn.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Hymn nám v 6 hodin a 38 minut uvedli dnešní oslavence úterní s datem 13. října. Svátek má Renáta nebo Renata, případně Gerald Koloman, Geralda a Geraldína, to jsou zase krásný jména.
2: Koloman je skvělej.
1: Koloman. Koloman Fára, že by, ne?
2: Naše dítě, ale jedině, když se uděláme spolu.
1: Takže by to byl Koloman Danda.
2: Jo.
1: Ježiš, to je strašný.
2: To
1: bych mu snad nikdy neudělal, to bych ho radši hodil ze skály potom, že by se to nepovedlo ještě víc. Takže všem Renátám přejeme všechno nejlepší. Jinak 55 let dneska slaví třeba můj oblíbený britský herec, režisér, komik Sasha Baron. Jinak 55 let dneska slaví třeba můj oblíbený britský herec, režisér, komik Sasha Baron Cohen, alias Borat, Ali G.
2: Miluju.
1: A tak dále.

0: No a lepší píseň jsme si nemohli přát, proto aby jsme taky popřáli ještě nejvýznamnějšímu člověku, který na této planetě chodí a má dneska narozeniny. Naštěstí nevím, kolikátý, takže budeme to vrdit, že 15. 18. A to je Zuzka Klajdová.
1: Zuzanko, kolik je ti let dneska?
2: Hodně.
1: Hodně.
2: Já myslím, že v tomhle věku už se to přestává říkat, pak se to říká, až to třeba překročí 60, tam už je to jedno.
1: Děkuju, já jakožto 10 let starší paní od tebe si to velmi vážím, že se cítíš takto zvaná. Každopádně ano, přátelé, dneska slaví naše nenahraditelná Zuzanka, takže jí můžete dát třeba follow jako dáreček narozeninám na jejím Instagramu Zuzana Klajnová, napište jí, jaký milujete.
0: No, Zuzka, ne?
2: Zuzka, no.
0: Zuzka Klajnová. No, a píše se to s A, jo, je to jako malý to ptáček, složitý, to Klein.
1: Zuzke Klein.
0: Ano.
1: Takže všechno nejlepší, Zuzanko.
2: Děkuju.
0: No a ještě by to chtělo písničku.
1: Teda zaspívám Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Možná, máš radost?
0: Možná jsme tím místo zpívání měli dát nějaký zážitek, třeba tě nechat zmlátit bandou Černochu nebo něco takového, bylo by to podobné.
1: Příští rok.
0: Takže Zuzanko, všechno nejlepší, hodně štěstí do další třetiny tvýho života.
2: Počkej, třetiny?
0: No teď jsi první, tak ještě čekaj dvě, no tak ta druhá. Třeba
2: dobře,
0: no tak čtvrtiny,
2: děkuju.
0: Dobře, no. A za chvíli pro tebe máme Aerosmith, který ti zahrajou Amazing, protože ty jsi Amazing.
1: Takže se dožije 120, oh. To máš dobrý, Zuzi.
2: Se nejsem jistá právě.
0: Já už bych to uříz.
1: Já to uřízni to.
3: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
4: trenirkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
7: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
8: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
12: Znám lepší. Skla prostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
11: Co?
12: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
11: Sklaprostroje.cz.
12: Specialista na skla pro pracovní stroje.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci.

0: hity, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: nevešlo do zpráv.
1: Honza Křížek zpíval, že čas nejde vrátit a stejně tak nevrátíme to, co právě teď řekne naše oslavenkyně Zuzka.
2: Kubánec pašoval ptáky ve spodním prádle. Celníci na letišti v Miami zadrželi muže, který se pokoušel do Spojených států propašovat 10 živých ptáků v tubusech všitých do spodního prádla a prozradilo ho nevysvětlitelné vyboulení.
3: No, jako já jsem to viděla a jak moc velký idiot musíš být, abys tohle vymyslel, to je teda něco neuvěřitelného.
1: Pojď sem, ty nejseš Dalibor Jandra, co tam máš, co to je za ptáčko? No to je velký ptáček!
3: No ale živý, no. Chápeš, on je narval prostě do takových, jako, fakt jako, že to prostě nepochopíš.
2: Mě by zajímalo, kolik by za ně dostal, protože to jsou nějaký jako chráněný.
1: 4
2: jako,
1: roky, 5 let?
2: No takhle, on za to něco dostal a vykoupil se zhruba za 500 000.
3: Aha.
1: No protože už nějaký ptáčky protáhnou před tím evidentně.
2: To
3: mi mimochodem nastínilo tady, před chvilkou jsem našla nějakou módní návrhářku, která je virální díky spodnímu prádlu se skutečnýma vycpanýma krysama, takže ty máš kalhotky a místo bobra tam máš krysu.
1: Místo jednoho zvíře jiný, který tě pokouše akorát.
3: Ne, to je živý, to je mrtvý stažený, teda živý jako, jako mrtvý, ale stažený a...
1: Takže ono nestačí...
2: To kožený kalhotky, jo?
3: No, oni jsou jakoby z látky a uprostřed je tam ten mrtvej potkan. Oh.
1: Ono nestačí, že to smrdí jako u rybníka, ale ještě tam jsou krysy k tomu, no tak to bych blil. Ještě, že už jsem snídal. Přátelé, tak dobrou chuť, pokud zrovna snídáte, asi si dáme radši muziku, ne?
3: Radši, jo.
0: Rock Radio.
1: Linkin Park, Breaking the Habit.

0: Stlumíme Linkin Park a Breaking the Habit, aby bylo slyšet, jak tady moje kolegyně mlaská.
1: Ale?
2: Až domlaskala, to bylo rychlý.
0: Zuzanka přinesla věnečky a Anabel už právě jeden, ty jsi ho snědla už.
1: Já jsem ho vdechla, já jsem ho nesnědla.
0: Ježiši Kriste, to není možný.
1: Já jsem se ho šňupla.
0: Já si ho tady budu solit.
1: Ježiš, to bylo tak strašně dobrý, že jsem... Mňam.
0: Za chvíli 7:00 zprávy na Rock Radio, Zuzka vám je dá, Anabel bude trávit.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
7: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
8: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
9: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
10: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
11: Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké úterní ráno, máme krátce po 7:00, jsou tu další zprávy. Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodne o vydání pozemku v restituční kauze Walderode. O navrácení majetku usiluje Johana Kamerlanderová, vdova po posledním majiteli rodu. Odvolací soud řeší loňský verdikt ze Semil, který přiznal pozemek v Turnově. U dalších téměř 60 pozemků tehdy soud žádost zamítl. Meteorologové zmapovali přibližně tisícovku obcí v Česku, které jsou nejvíc ohrožené suchem. Mapa je nově dostupná na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Ministerstvo životního prostředí pro tyto obce vyhradilo 500 milionů korun. Německá policie zadržela dva muže podezřelé z podpálení satelitní stanice Starlink u Varšavy. Polský premiér Donald Tusk to označil za další akt hybridní války ze strany Ruska. K zatčení obou tureckých občanů došlo na přímou žádost polské strany. Fotbalisté Slávie dnes odehrají svůj druhý zápas v Lize mistrů. Na hřišti azerbajdžánského Sabahu se pokusí ukončit dlouhé čekání na výhru v hlavní fázi soutěže. Utkání v Baku začíná v 18 hodin a 45 minut.
11: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, ráno a dopoledne ještě místy mlhavo. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti a místy se taky vyskytne večer déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia, při déle trvající mlze kolem 9 stupňů.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Rock Radio. Doprava.
2: Na D11 opatrně ve směru na Hradec Králové na 25. a 5. kilometru se srazily dva osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Na Pražském okruhu se bouralo ve směru Ruzině D7 na 7. kilometru a v Plzni pozor na Folmavské ulici, tam se srazil nákladák s osobákem a je tam hodně silný provoz.
13: V Hilti víme, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí.
11: Rock Radio, rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci!
0: A dneska nemáte ve spodárech žádnou cíplou krysu, vám se Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: 4:07 v úterý 13. října. Zuzanko, ty máš dneska narozeniny, nebudeme říkat kolikátý, protože jsi ještě mladá šťáva. A píše ti Petr. Ahoj, tak Zuzce vše nejlepší, ať je stále mladá, krásná, hebká a žádoucí, milovaná a bohatá.
1: To je krásný, hlavně to hebká, nevím, jak na to
0: no,
1: týpek
0: já jsem
1: přišel,
0: se na to chtěl zeptat.
2: Hebká je velice zvláštní a jestli mám byli? Být stále stejně bohatá, tak to teda nechci.
1: Prejdíky chci víc.
2: Přesně.
0: No mě zajímalo hlavně to hebká, tak ještě přemýšlej o tom, jestli nám dáš nějakou jinou odpověď, než tato byla taková jako...
2: Jako Petr říkáš, jo?
0: Petr, no.
2: Žádnýho se teďka nevybavuju. Kde
1: jste se potkali s Péťou, přiznej se.
0: Mrkni na fotky a popřemýšlej o roštovačce v Plzni loni na narozeninách. Já vím, že jsi spala na pokoji s někým. No a přátelé, pokud vy chcete oslavit dnešní Zuzky narozeniny, tak můžete třeba, takže vám rozdáme dva lupeny na naše narozeniny.
1: Ano, je to tak, máme tady stále dva lístky, pište si o ně na Instagram, na Facebook, připište mobil a zvedejte po 8:30.
0: A teď už Metallica, Until It Sleeps.
11: Rock Radio.

0: Vypsaná fixa, darling, pro všechny miláčky, 13 minut po 7, hlavně teda dneska pro Zuzanku, protože slaví narozky. My máme 13. října, je úterý a je den povědomí o rakovině prsu, neboli lépe řečeno den bez podprsenky. A k tomu se pro pány strašně hodí den postav se svým strachům.
1: Jo, já jsem si říkal, co z toho vyleze.
0: No, ještě nic, ale holky, je dneska den bez podprsenky. Je to takový jako preventivní den.
1: Já si ji sundovat nebudu, já ji nosím i ve spaní, nosím ji pořád, takže...
0: Fakt jo?
1: Jo.
2: Cože?
0: A já tu tvou bych si půjčil, já když jako třeba nemám...
1: No, by ses vyspal místo stanu, až pojedeš na tábor.
0: No právě, já když nemám tašku normálně na nákup do Lidlu, tak bych si vzal tvoji papadu.
1: Jo, jo, tam by se ti vyšel takový středně velký nákup určitě.
0: Nebo dva psy.
1: Já nemůžu, já prostě mám tak velký prsa, že kdybych chodila bez podprsenky, tak teď ve 40 už bych je měla někde zhruba mezi pupíkem a vagínou, takže z toho důvodu já nosím permanentně podprsenku a docela to funguje. Teda.
2: Mě teda překvapilo, že v ní spíš, to musíme ještě probrat.
1: Ale já mám jakoby látkovou, jakože nespím jako v kosticový, ale spím jakoby v elastický, ale spím i v podprsence.
0: Já vůbec nevím, o čem mluvíte, ale pokračujte.
1: Líbí se mi to téma, mluvíte o kozách, je mi to jedno, přestal jsem vnímat.
0: Přesně, někde, když se tečou sliny, já se omluvám. Já jsem chtěl říct, že dneska
1: ale
0: je Zuzka, právě...
1: Ale Zuzka by si klidně mohla sundat podprsenku, u ní by to jako bylo v pořádku.
0: Tak budeme hlasovat, já jsem pro.
1: Já hlasu taky, jsme dva proti tobě, takže budeš muset Honzíkovi udělat radost.
0: A pak vyfotit na sociální sítě, aby se všichni podívali a poluchali.
1: Jo, no, takhle, zároveň. Tak to si ještě počkáš.
0: To si bohužel ještě
2: to
0: počkáš.
2: Pak bude zase o něco níž a už to nebude ono.
0: Samozřejmě tenhle ten den je teda hlavně prevence rakoviny prsu, aby dámy chodili na vyšetření, protože propagují to i různý samozřejmě muzikantky, zpěvačky po celém světě. Třeba taková Sheryl Crow onemocnila v roce 2006, tak potom veřejně apelovala na prevenci, dokonce v americkém kongresu žádala o větší finance ze státu na výzkum rakoviny. U nás, že jo, třeba Anaka, jako česká zpěvačka, to má za sebou, ta potom zase se stala tváří o světový kampaně Chceš žít jako já, aby ženy chodily na mamograf včas, takže samozřejmě sranda, kozy sem, kozy tam, ale holky, nekašlete na prevenci.
1: Ano, choďte na vyšetření, je to lepší dřív nebo později na to přijít.
0: Tak, a teď už si dáme muziku, co vy na to?
2: Pojďme.
0: Smash Mouth, All Star. Some.

0: Je 7 hodin, třeba 20 minut a pro všechny milovníky anglický výslovnosti vyhráli, dohráli teď právě Disturbed na Rock Radio se songem The Light. A my si teďka jdeme říct...
1: To je něco s čajem.
0: Jako The. A my si jdeme teďka říct... Ano. Naše narozeniny, který budeme mít už 7. listopadu za bratrů 3 týdny, to je, nebo možná ještě za 4, v Zlíně, v hale Datart, ve sportovní hale Datart.
1: Řekl, kdyby jsi to ještě nepamatoval, když nás tady nutějí to říkat 2 měsíce v kuse, ještě měsíc budeme muset.
0: No ještě před Vánocem o tom budeme mluvit, tak to bylo krásný.
1: Já doufám, že už ne, že už to utrpení ukončíme. Každopádně, přátelé, pokud chcete slavit s námi, tak můžete 7.11., jak už říkal Honzík, ve Zlíně v hale Datart. Budeme křtít 2 kalendáře. Nějaká paní nám včera psala pod příspěvek, že co, protože to bylo ke kalendáři rockerkám, který si mimochodem už můžete koupit v předprodeji.
0: Taky.
1: Tak paní tam psala, a co pro nás, pro heteroženy? Tak prosím vás, paní, máme i pro heteroženy, je to konkrétně kalendář s rockery, který též seženete na slušný partě na našem webu www.rokoviradio.cz, takže když se registrujete, tak si ho můžete předobjednat. A jinak bude k dostání i na našich narozeninách a samozřejmě, jak jsem říkala, na našem webu www.rokoviradio.cz, takže se na vás budeme těšit. Na narozkách kupujte lístky, budeme zdražovat, takže čím dříve je koupíte, tím lépe.
0: No?
2: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Mimochodem mě strašně baví tyhle ty věční dotazy. A kdy uděláte, to vždycky píšu vždycky nějaký retardy pod výzvu. A kdy uděláš Bitcoin? Už byl, ty pičo plesnivá, vole.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
6: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezout pneumatiky? S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
7: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
11: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
12: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
13: A tomu říkáte hodně?
15: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
16: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
17: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
18: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
19: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
18: Více informací na rekbyty.cz.
19: Rekbyty, záruka kvality.
20: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5 000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.

0: Ještě to necháme chvíli doznít. Ne, ono už to nezní. Dobře. Tajný přání od škvorů skončilo na Rock Radio 8:02. Je nejvyšší čas mrknout se, jaký zprávy má Zuzka pro vás připravený.
1: Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou v příštím roce přidáno do tarifů 2400 korun. Dalších 500 korun půjde na pokrytí přesčasů a pohotovostí. Po jednání odborů s premiérem Andrejem Babišem to oznámil ministr vnitra Lubomír Metnar. Lídři Evropské unie a Británie se sejdou 20. listopadu na summitu v Bruselu. Podle předsedy Evropské rady Antonia Košty má schůzka posílit partnerství a bezpečnost v Evropě. Hokejisté Pardubic dnes odehrají závěrečný zápas základní části Ligy mistrů. Na svém ledě přivítají od 18 hodin švédské Växjö.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska nás čeká vesměs slunečný den, ale postupně s příchodem deště od západu. Maximální teploty dosáhnou 12 až 16 stupňů Celsia, při déle trvající mlze bude kolem 9.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Vážná nehoda zastavila brzy ráno provoz na dálnici D2 u Břeclavy. Ve směru na Slovensko se srazilo osobní a nákladní vozidlo. Na místě zasahují záchranáři, tvoří se tam kolony. Nehoda se stala na 53. kilometru. Na D11 se bouralo ve směru na Hradec na 25. a 5. kilometru. Na D1 ve směru na Brno na 180. kilometru. A pozor taky na Pražském okruhu. Tam se řeší nehoda ve směru Ruzině D7 na 7. kilometru.
1: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz. Rock Radio.
0: Zuzko, díky za zprávy. To je tak skvělý, když máš šéfa, který ti zvýší plata a ještě se jmenuje Lubomír Metal. Mně se to strašně líbí.
2: Je to nádherný.
0: No a proto si teď dáme Rammsteiny, Radio.

0: To byli Rammsteini na Rock Rádiu se songem Rádio v 7 hodin a 39.
1: Kouzet levíš.
0: Přátelé, já si tady budu strát nějakou zástěnu nebo plentu nebo něco, protože tady koukám na svou milou kolegyni, která vypadá, jak když jí právě snědla kráva, vyplivla zpátky a u toho seš jako třeba týden už si nespala, ne? Aspoň.
1: Tak, co já se cítím, no. Jako nedělá mi to dobře chodit spát o půlnoci a stávat ve 4.30. Prostě není to úplně dobrá kombinace. Zjišťuju to čím dál víc.
0: Nemáš zase nějaký pikovej výlet. Já jsem chtěl teďka mluvit
1: o... No to já dělám běžně takhle od pondělí do pátku, že kombinuju piko s nespánkem. To je moje oblíbená činnost.
0: Chtěl jsem teďka mluvit o mý oblíbený kapele Deep Purple. Purplové tu teďka byli na koncertě minulej týden ve středu 7. října. A ještě jsme se k tomu nedostali, ale chtěl jsem se k tomu dostat. Byli na koncertě minulej týden ve středu 7. října. A ještě jsme se k tomu nedostali, ale chtěl jsem se k tomu dostat. Proběhlo tam

0: Vivaldi.
1: Kriste Ježíši.
0: Smetana, nevím, co to je.
1: No, to je Vivaldi Dunaj, prosím tě, jo.
0: Tak já se snažím být vtipná, přík prdelí tady u klubu. Člověku to umírá, snaží se být humorné, ještě z nich dělá retarda, no, já jdu domů, já na to nemám.
1: Ne, je to krásný, správně si to poznala, ano, Bedřich Smetana Vltava, pro některé.
0: No, ano.
1: Pro některé Vivaldi a tamhle nějaký potok v Maďarsku.
0: Jsem říct, že je to Prince Dolar, jo, takže jako to, že jsem řekla, že je to Vivaldi ještě docela podle mě humorný a je to z vážné muziky, takže pojďme si říct, že nebudu štipná. Kašlu na vás.
1: Přejeme vám všem dobré ráno, pokud zrovna obědváte. Za chvíli si dáme kabáty, bandity do Praga.
2: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
7: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ti. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
13: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz.
16: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Stratovarius, Hunting High and Low na Rock Rádiu, 8 minut před 8 hodinou raní. A my tady máme včerejšího oslabence, který měl včera svátek, a to byla naše Marcelka.
1: Naše Marcelka přijíždí právě teď na své motorce.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Když před něco více než rokem americká společnost Liberty Media dokončila převzetí promotéra MotoGP, Dornu, fanoušci byli napěti, jakým směrem se nejprestižnější motocyklová série světa vydá. Liberty totiž vlastní i Formuli 1, takže bylo s čím porovnávat. A dlužno podotknout, že z naprosto nezáživné formule udělali Američani prezent v luxusním balení. Obrovskou show, kterou vnímá každý. Neříkám, že je to vždy kvůli tomu, co se děje na trati, mnohdy je to spíš o tom celofánu na povrchu, je to blištivé, čučavé a fanoušci mají pocit, že jsou součástí něčeho exkluzivního. A tak bylo jasné, že něco podobného budou chtít Američani dostat i do MotoGP. Jenže si možná neuvědomili, že F1 a GP to jsou dva jiné světy. Naposledy se to ukázalo, když se Mark Marquez v Japonsku rozhodl, že kašle na nějaké předzávodní šaškárny a místo sebe na akci poslal kaskadéra. S tím, že v této fázi sezóny je pro něj důležitější boj o titul mistra světa, a ještě dodal, že show fanoušky čeká na trati a ne při nějaké jízdě s tuktukama. Pravdou je, že účast na těch akcích není povinná, jen se od jezdců tak nějak očekává. No a reakce promotéra od příští velké ceny je účast povinná, jinak přijde pokuta 5000 euro. Takže to vypadá, že promotérovi jde hlavně o to pozlátko a jak podojit diváka, až pak o sport, jak příznačné v dnešní době.
2: Rock Radio Motokeci.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: jsme měli založit kapelu.
1: To bylo hezký, jo.
0: Vy jste si nemysleli, že to neumíme ne, jako nefalešně, my zpíváme falešně jenom schválně.
1: Nic hezčího už dneska, přátelé, neuslyšíte. Teda kromě toho, že si Zuzka dá za chvíli zprávy, bude 8 hodin ráno a tak dál.
0: Jsme si ujeli.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
7: Tak abyste ho nepromeškali.
6: V Auto S máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
7: Garanci kvality i výhodného financování.
6: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto S právě teď a výhodně.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u S-a.
9: Kráva, kráva, kapr, kapr.
10: Kapr, kapr, husa, husa.
11: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
12: Krůta, krůta, tchos!
11: Nech toho a pojď.
12: Tchos.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
14: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.
15: Rock Radio. Zprávy.
16: Hezké ráno, máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. V Česku dnes naplno pokračují povolební vyjednávání. V Praze se vítězný STAN sejde s Prahou sobě a s Piráty. V Ostravě chystá hnutí ANO tiskový briefing k budoucí koalici. Výsledky obecných voleb navíc dnes oficiálně vyjdou ve sbírce zákonů. Poslanci dnes v úvodním kole projednají zavedení mimořádné daně pro rafinérie. Nová daň má platit pro letošní i příští rok. Vláda s ní reaguje na prudký růst marží kvůli situaci na trhu s ropou. Do státního rozpočtu by mohla přinést až 9 miliard korun. Donald Trump obhajoval svou dohodu o dodávkách nafty s Vladimírem Putinem. Americký prezident to napsal na své sociální síti Truth Social. Podle svých slov se rozhodoval výhradně v zájmu Spojených států. Zároveň bez podrobností obvinil Evropskou unii z obřích plateb Rusku za energie. České fotbalistky dnes zabojují o postup do finále baráže o mistrovství světa. V odvetě se Skotskem se pokusí otočit nepříznivý výsledek 0-2 z prvního zápasu.
15: Rock Radio. Počasí.
16: Zpočátku dnes bude slunečno, jasno až polojasno, ráno místy ještě mlhavo. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti a místy zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9.
15: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
16: D2 už je opět průjezdná u Břeclavy ve směru na Slovensko. Ráno se tam bouralo na 53. kilometru, ale stále se tam zdržíte. Na D1 ve směru na Brno se bouralo na 180. kilometru. V Prostějově opatrně na Kojetínské ulici, kde se řeší nehoda. A v Praze pozor ve Strahovském tunelu, tam se zdržíte kvůli nehodě směr Břevnov. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
11: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci! Ať máte dnešní den s písní na rtech, vám přeje Honza,
0: Anabel
16: a Zuzka.
1: 3 minuty po 8 v úterý 13. října. Přátelé, dneska tady máme speciální oslavenkyni. Naše Zuzanka slaví krásné narozeniny. Má dneska. A pokud byste chtěli se Zuzkou dodatečně její narozeniny oslavit, a k tomu tak jako úplně mimochodem jako nuda, zase máme jako rádio letos narozky, tak rozdáváme lupeny, a to do Zlína na 7. listopadu do sportovní haly Datart.
0: Máte poslední půl hoďku na to si o ně napsat, takže šup, šup a za chvilku mobily do ručky. Ne teď, až za půl hodiny.
1: No, ještě máte půl hodiny. Nebo 27 minut, 26 minut a 25 vteřin. No a teď už Brian Adams, Run to You, utíkám k tobě, Zuzko, s dortem a pugetem.
16: Jo, tak to jo.

0: 11 minut po 8 hodině raní posloucháte Rock Radio, úterní rokový rozjezd s kapelou Jackers a předloňskou novinkou Hra s pocity. Dneska je úterý 13. října, je Mezinárodní den bez podprsenky, což je něco pro horňáky.
1: A proto tu teď děda má v historickém okně něco pro dolňáky, protože všichni známe citát, který řekl Ježíš, ženská bez dele je jako týden bez neděle.
2: Ano.
0: Myslím, že to je v Bibli někde.
2: Proto jsem si ji za 250 000 nechal udělat.
0: K tomu se ještě dostaneme potom. Queeni, kapela Queen 13. října roku 1978 vydala single Fat Bottomed Girls, což znamená holky s tlustejma zadkama. K tomu vyšel i druhý single Bicycle Race, což je zase závod na kolech, a ty singly si byly rovnocený, protože navzájem na sebe odkazujou. V songu Fat Bottomed Girls dívky s pořádným zadkem křičí Mercury holky nasedat na kola, a v songu Bicycle Race zase Freddy popisuje, jak se jim ty velký zadky hezky kroutějí na těch cyklistických sedlech. No a tenhle ten song byl významný hlavně tím, že je to snad první píseň rockové historie, která opravdu opěvuje pěkný velký ženský zadky.
2: Rockový historie, pak už rapeři ty to zpívají v každý druhý písničce. Fat jo, tak
0: ty to samozřejmě vylepšili, protože tam už nespívají o tom, jak se ty zadky hezky kroutějí na sedle cyklistického kola, ale na něčím v obličeji třeba.
2: Například.
0: No, ano. Když už jsme u toho tvýho zadku, na co si tak ráda sedáš ty?
2: Já? Hmm? To není vhodné do vysílání.
0: Myslíš jako, že...
2: Ale na ničí v obličeji, proč ne?
0: No tak, my se tady musíme na něčem domluvit, pustíme si Halloween, It Tell That Wasn't Right.

0: Posloucháte rokový rozjezd na Rock Radio s kapelou Paradise Lost. Say just words, říkej jenom slova, 22 minut po 8. A my teď budeme říkat jenom slova. Musíme uvést, hele, to je napsaný hosta, počkej. Hele, prosím tě, zítra má přijít na rozhovor premiér.
1: Jako Babiš, jo?
0: Něco víš, no, já nevím.
1: Akože Babiša máme očekávat?
0: Já nevím. Myslíš, že Vladimír přijde, ne teda vlastně...
1: Vladimír Putin, ne, ten nedorazí, ale myslím si, že premiér bude asi kapela, ne?
0: To bude asi spíš kapela, ne? Ale to je to s malým P, tak já jsem trošku zděšenej.
1: Ne, tak to asi jenom náš systém zapomněl napsat velké P.
0: A třeba jsou s Kamilem nějaký jako kámoši?
1: Zpřízněný, s Andrejem. Ten měl svátek předevčírem.
0: No, právě, slavil určitě s Kamčou někde.
1: Tak. Jestli chcete slyšet rozhovor s naším premiérem, tak už zítra v 9 hodin ráno, přátelé, kdybyste to nestěli, tak si to určitě můžete pustit z reprízy na našem webu a všech streamovacích platformách.
0: Budou to od peslechy, bude to nahrané, tak se těšíme.
1: A možná u toho přijdu aj nějaké motýle.
0: Za chvíli rybičky 48 a zamilovaný nešťastná.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého. Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více na kopecký.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, s MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka až oproku přináší
9: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
10: Když mobily?
9: Tak Mironet, klikni dvakrát.
11: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
12: Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
16: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
17: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
16: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
18: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: Rybičky 1948 a jejich zamilovaný nešťastná Nárok rádiu jenom pár vteřin před půl devátou, což znamená, že je nejvyšší čas zmáčknout měchy, nebo ať si Zuzka to řekne, jak chce, bude sport.
1: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio Sport.
2: České fotbalistky dnes zabojují o postup do finále baráže o mistrovství světa. V odvetě se Skotskem se pokusí otočit nepříznivý výsledek 0-2 z prvního zápasu. Klíčové utkání začíná ve Skotsku ve 20:15. Hokejisté Pardubic dnes odehrají závěrečný zápas základní části Ligy mistrů. Na svém ledě přivítají od 18 hodin švédské Växjö. Oba týmy už mají jistý postup do play-off a hrát se bude pouze o konečné umístění. Fotbalisté Slávie dnes odehrají svůj druhý zápas v Lize mistrů. Na hřišti azerbajdžánského Sabahu se pokusí ukončit dlouhé čekání na výhru v hlavní fázi soutěže. Utkání v Baku začíná v 18:45.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na 190. kilometru. Na D11 se řeší nehoda ve směru na Hradec Králové na 25. kilometru. V Praze pozor na Plzeňské, kde se řeší nehoda, a bouralo se taky v Pardubicích na Dašické.
1: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
0: Dnešní oslavenkyně Zuzka už vaše srdce jistě ukradla, teď se ho pokusí získat Mr. Big s písní Just Take My Heart.

0: Mr. Big, just take my heart, vezmi si moje srdce, pošlapej ho, poplivej, vyplivni, nakopni, zahoď a pak se se mnou rozejdi. To je historie mého života. Máme 6 minut po 8:30, takže je na čase někomu z vás zase to srdce zvednout, zulíbat a strčit do něj dva lupeny.
1: Ano. Strčit, Ježíši Kriste, do srdce.
0: Darovat, no.
1: No, dobře, no.
0: Nalepit.
1: Máš dneska velice zajímavý výběr slovníků. Ondříčko, je ti dobře, nemáš
0: ne.
1: Teplotu? Je mi dobře, ale je mi špatně, je mi to jasný. No nic, mobily do ručky.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu. Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90. Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90. Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
7: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
9: Mami, já mám řidičák.
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
13: Rock Radio.
14: Je 8 hodin a 40 minut a my rozdáváme další 2 lupeny na naše 18. do Zlína na 7. listopadu a jejich šťastným majitelem se právě teď stává Radek z Bystřice pod Hostýnem. Radomíre, dobrý ráno přejeme.
15: Zdravím Rádíku, já vás zdravím, moc vám děkuju, ten nejkrásnější dárek. První dárek narození nám měsíc dopředu. Takže
16: dobré ránko, jakože máš narozeniny za měsíc?
15: 7.11.
16: Ty to máš na naše narozeniny, no to si děláš srandu, no tak to je hustý. Tak to je krásná schopnost.
15: 7.11.
16: Ty to máš na naše narozeniny, no to si děláš srandu, no tak to je hustý. Tak to je krásná schoda náhod, bych řekla.

0: tam budete spolu koštovat někde v zákulisí?
1: No samozřejmě, okoštujem.
2: To jej, to mě zabije.
1: Zabije. To má 51%, ale to je lék.
2: Pohoda, dobře. Jo.
0: Kdykoliv přijedu na Moravu hrát, nebo vlastně tam dělat cokoliv, tak jedna z prvních věty je neboj, to je lék.
2: Ano, do jedné,
0: to si dáš, to léčí. A podívej, jak řetízku, já už to jede. A potom druhý den se probudím a vůbec nevím, co jsem dělal a kde všude jsem zvracel. Ale to je pravda, že zase, když ta slivovička je domácí, jako nekope, tak je to krásný. Není to reklama, že? Musí být, ano.
1: Musí být hladká.
0: Ano,
3: a mě to je blbě, když je to hladký, teda. Já to jenom cítím a mě to jenom je kope do zvracení, jako já to nedávám.
2: Tomu se říká hladká, jo? Tak to už chápu ten vzkaz od toho pána, který mě psal, že jsem hladká, jsem se nasákla slivovicí.
3: On to myslel tak, že jsi jako houba. Kluská a hladká.
0: Rado, normálně budeš muset tu slivovičku opravdu dovést. My slibujeme, že ti teda nevychlastáme celou.
3: Já určitě
0: ale
3: ne.
0: Určitě bychom koštli. Já myslím, že i holky se hecnou, protože to všichni chtějí vidět, tak Anabel
3: a
0: Zuzka pijou slivovici.
3: Já se budu vracet domů, takže
2: on za to každý rok slibuje.
1: To nebude, to bude v pohodě.
0: Já si myslím, že to bude. Prosím tě, poslední otázka. Koho vezmeš sebou, aby si nepil sám?
1: Asi pravděpodobně svůj roku sparring partnerku, s kterou obrážíme veškerý festiáky. A jsme vždycky první v řadě, takže Haňulku.
0: Roková sparring partnerka, to je strašně hezky řečený. Tak my moc zdravíme a budeme se na vás 7. těšit, aby jsme ti osobně pogratulovali k narozkám.
1: Super, děkuju moc, děkuju.
3: Měj se krásně, hezký ráno, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak, díky, čau a děkuju.
0: Ahoj.
4: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: No a teď už si pojďme rád zase muziku z naší české zahrádky Doga a Pecka nejsi nevinná, přetočená v roce 2003 do téhletý verze.

0: Avatar, The Dirt I'm Buried In, 10 minut před 9 na Rock Radio, jako jeden z posledních songů, který dneska stihneme, přátelé.
1: Bych chtěla říct, že ten věneček byl výborný, ale mám z něj žaludeční záchvat.
2: Ježiš, až tak, jo.
1: Zuzanka nás obdarovala ke svým narozeninám, já jsem se žrala věneček a mám z něj, jako není mi z něj úplně dobře.
0: Co je žaludeční záchvat, to je jako žravost?
1: Žlučníkovej záchvat.
0: Žlučníkovej, jo, tak to je ale blbý. No. Nechceš ten žlučník vyndat?
1: Jestli bys mi pomohl s tím, tak prosím tam.
0: A mám jednoho takového čaroděje.
1: Jo.
0: Vyndá za týden.
1: Jo, tak to zní jako něco, co bych chtěla absolvovat takhle při útvrku.
2: Jako je já nechci nic říkat, ale možná to bude tím, že si ho vdechla. Víš, že se ho měla trošku pokousat.
1: Jo, že jsem ho neměla, že jsem ho neměla jíst v celku. Aha, to bude tím. To mě nenapadlo, tak jako... příště prosím vás mi to radši nakrájíte. Vidíte, že já jsem mlačná tady. Člověk vidí sladkost, jo, po dlouhý době, tak je z toho úplně vyřízený. Jo.
0: To, že no. Máš buráčkovou školu stolování, že tvůj pes vdechne granule za 5 vteřin a ty to musíš udělat, tak jako tady nemusíš, tady to nikdo nesní.
1: Já vím, já jsem se právě bála, abys mi to nesežral ty, tak jsem to rychle snědla a takhle to dopadlo.
0: Vědeky se to povedlo. No takže slavíme den bez podprsenek, den žlučníkového záchvatu, Zuzanka má narozeniny, tak ještě napište něco hezkého na její sociální sítě a jinak mějte hezký den.
1: Mějte se krásně a páček, skledáček.

0: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
6: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po deváté jsou tu další zprávy. Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodne o vydání pozemku v restituční kauze Valderode. O navrácení majetku usiluje Johana Kamerlanderová, vdova po posledním majiteli rodu. Odvolací soud řeší loňský verdikt ze Semil, který přiznal pozemek v Turnově. U dalších téměř 60 pozemků tehdy soud žadost zamítl. Meteorologové zmapovali přibližně tisícovku obcí v Česku, které jsou nejvíc ohrožené suchem. Mapa je nově dostupná na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Ministerstvo životního prostředí pro tyto obce vyhradilo 500 000 000 korun. Peníze půjdou hlavně na budování tůní a zadržování vody v krajině. Německá policie zadržela dva muže podezřelé z podpálení satelitní stanice Starlink u Varšavy. Polský premiér Donald Tusk to označil za další akt hybridní války ze strany Ruska. Tenistka Kateřina Siniaková prohrála ve Wuhanu v prvním kole s Ludmilou Samsonovovou a nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Světová jednička podlehla ruské soupeřce po více než 2 hodinách 1-6, 7-5 a 2-6.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Počátku bude slunečno ještě dopoledne, odpoledne, ale začne v Čechách večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti a místy se vyskytne taky déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 12 až 16 stupni Celsia, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude kolem 9.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Opatrně v Plzni na Zborovské ulici se bouralo, na D3 se řeší nehoda na exitu číslo 79 a pozor taky v Lounge Crowně, tam se srazily dva osobáky na Nádražní ulici.
0: Vil, ty víme, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí.
2: Už jste to tady provařili, ty tvoje narozeniny v éteru? Asi
1: ano,
2: jo, ne?
1: Ano,
2: to se neutají.
1: Honza to tady provařil moc krát za to ráno.
2: Fakt takhle, jo? Tak to já to vařit nebudu teda už, ne?
1: Jako neprozradil věk, za což jsem ráda, protože jsem říkala, že v tomto věku já už bych to nezmiňovala.
2: A tak 43 není tak špatný, jako víš co? To jako všechno teprve začíná.
1: Tam nemi napadne, byť pomalu, ne, tak jako...
2: No.
1: Jako, no, dobře. Nebudem to rozebírat.
2: Ty máš nějaký taký trauma jako z toho, ne? Nebo...
1: No, tak jako byla bych ráda, kdyby u té 30 to zůstalo a už to dál nešlo. A ono to furt jde a jde to nějak rychle. Co ti budu povídat, viď?
2: No ne, tak já jako nevím, no, tak jako... Nechci říct ten věk, ne, dobrý, ok. Přejeme všechno nejlepší za posluchače, děkuju. Tady i rokovýho dopoledne, samozřejmě užij si to, dneska bude nějaká oslava?
1: Bude s rodinou, no,
2: no
1: něco malýho.
2: To je krásné. Dárečky už si dostala?
1: Dostala jsem tady od mých ranních kolegů pivínko a dostala jsem kytičku.
2: Pivínko, no vidíš.
1: No,
2: takže svět není tak špatný ještě. Svět je ještě v pořádku.
1: Ještě v pořádku, ano.
2: Tak já přeju za všechny posluchače. Můžu, přátelé? Co? Souhlasíte? Kejvou, hele?
1: Jo.
2: Jo, kejvou.
1: Tak
2: za všechny posluchače ti přejeme všechno nejlepší a jdeme na muziku. Startuje rokový dopoledne, 5 minut po 9. hodině. S vámi je Kamil a tady je Scott Stepp.

0: Dali jsme si Dimitry na Rock Rádiu, ocelová parta dozněla v 9 hodin 21 minut a já vás pozvu na naší dceřinou stanici Rock Rádio Stage. Spousta z vás už ví, o co jde, spousta z vás sleduje stránky sociální sítě Rock Rádia Stage a pokud je sledujete, tak jistě víte, že na nich právě dnes rozdáváme lupeny na koncert kapely Rybičky 48 a to 16.10. do Mladý Boleslavy a 17.10. do Sušice. Tak pokud byste chtěli vyrazit, tak zajděte na stránky Rock Rádia Stage, případně na Instagram, dejte sledování a už se můžete hlásit o lístky na tyhle ty dvě akce, stačí, když napíšete komentář, no a pokud budete mít štěstí, tak se může stát, že lupeny poputujou za vámi. Jinak, co se týká Rock Rádia Stage, tak spousta z vás ví, že je to stanice, kde se věnujeme hodně české muzice, spoustu české muziky tam uslyšíte, dokonce třeba i z kulturáku a zábav, z naší garáží a spoustě dalších míst a dalších pódií a dalších studií, které se třeba nám do klasického playlistu Rock Rádia nevejdou, protože tady máme přetlak. Samozřejmě my se věnujeme komplexně celý muzice, kdežto Rock Rádio Stage se věnuje hlavně české tvorbě. Takže tam je prostor velký a pokud máte rádi českou muziku, tak si to poslechněte, nalaďte a třeba tam i něco objevíte a zazpomínáte na starý časy. Každopádně dneska tam máte možnost, jak jsem říkal, získat lupeny na turné kapely Rybičky 48. Pojďme si dát Gány za chvíli, dáme si taky Amarant a čeká nás i Panoptiko.
1: Ráno do práce, odpoledne za město a o víkendu divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude?
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
4: To je Domanský.
3: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
5: A tomu říkáte hodně?
7: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
8: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
9: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
10: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
11: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
12: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Usnula?
17: Asi jo.
16: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
17: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
16: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
18: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
19: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
20: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou.
4: Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
23: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
24: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
25: To je Domanský.
24: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Tak tohle byly Panoptiko a Dejte mi pro vás, který jsme si dali 5 minut před 9:45. No a já tady mám pro vás pozvánku na naše narozeniny Rock Rádia, který proběhnou v hale Datart 7. listopadu ve Zlíně. To už všichni moc dobře víte. No a teď už vešla ve známost... Tak samozřejmě, bavili jsme se o tom, že tam jsou 3 kapely, které nám přijdou popřát, plus jedno ještě hudební překvapení, to všechno proběhne, ale taky pro vás máme informaci ohledně kalendářů, který se tam budou křtít a který si tam budete moct pořídit. Nebo respektive do prodeje budou...

0: sociální sítě, tak se můžete podívat, co vás tam asi tak zhruba čeká. Takový menší překvapení. Každopádně kalendáře budou pokřtěny na 18. narozeninách Rokrádia, jak jsem říkal, 7. listopadu ve Zlíně, takže se máte na co těšit, stejně tak jako na tváře Rokrádia a další jiný atrakce a překvapení. Každopádně lupeny v tuhletu chvíli koupíte za 890 korun, no a pokud budete čekat do listopadu, tak počítejte s tím, že budou ještě o stovku dražší.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
0: No a my budeme pokračovat dál. Za chvíli nás čeká Ozzy Osbourne a taky Helmstorm.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
3: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
2: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
3: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
1: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Kráva, kráva, kapr, kapr.
10: Kapr, kapr, husa, husa.
11: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
12: Krůta, krůta, tchos!
11: Nech toho a pojď.
12: Tchos.
13: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. 3 půvabné ženy, 3 epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt.
14: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
15: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
14: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
15: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
14: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
15: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
14: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
15: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
16: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
15: Co?
16: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
15: Sklaprostroje.cz.
16: Specialista na skla pro pracovní stroje.
17: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
18: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein. Honza Toužínský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
19: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vynikající.

0: svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
3: Dny se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři Tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
1: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
7: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
8: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Krásné úterní dopoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Sněmovna dnes začne projednávat mimořádnou daň ze zisků rafinérií. Vláda chce zdanit jejich rekordní marže a letos tak získat až 9 miliard korun. Daň by se týkala především rafinérií v Litvínově a Kralupech. Jejich vlastník Orlen Unipetrol ale varuje před ohrožením investic. Opozice navíc upozorňuje na možné zdražení pohonných hmot. Dánsko chce po téměř 60 letech umožnit učitelům použít fyzickou sílu proti neukázněným žákům. Pokud domluva nepomůže, budou moci agresivní dítě například zadržet nebo odvést ze třídy. Vláda tak reaguje na rostoucí násilí ve školách. Zásah má být ale vždy až krajním řešením. Tenistka Kateřina Siniaková prohrála ve Wuhanu v prvním kole s Ludmilou Samsonovovou a nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Světová deblová jednička podlehla ruské soupeřce po více než 2 hodinách 1-6, 7-5 a 2-6.
9: Rock Radio. Počasí.
11: Tak ještě počasí. Dneska polojasno až oblačno, ráno ještě výskyt mlh, který může trvat ještě v tuhle chvíli, tak pozor, pokud zajedete do nějakých nížin, nebo někam, kam slunce nesvítí, když to řeknu takhle. Jinak by dnes mělo být bez deště počasí, no a teploty se měly pohybovat mezi 10 až 14 stupni Celsia.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
9: Rock Radio. Doprava.
11: Nehoda se stala v Praze, v ulici Kbelská, kde se řeší srážka nákladního osobního auta. Překáží to tam v provozu, tak počítejte s omezením a malým zdržením. A v Plzni pozor, v ulici Sady 35. Řeší se tam nehoda osobního auta, který narazilo do sloupu na místě policie. Řeší se to tam a překáží to v provozu, tak opatrně i tam.
13: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
9: Rock Radio.
14: Fotbalový dopoledne s Kamilem Drábem.
11: Kamil Drábám přeje hezký úterý s datem 13. října. Zdravím vás všechny, ať už při poslechu Rock Rádia děláte cokoliv, a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Takže to nebudeme zdržovat, ať si zase hrajeme, dáme si Aerosmith, dáme si Judas Priest, Avenged Sevenfold a na začátek moje oblíbence, Kaťáky si dáme, a mám tady pro vás Hlupáka.

0: 10 hodin 18 minut a na Rock Rádiu dozněli Aerosmith. A teď tady mám pro vás věc, o který moc nevím, ale byl jsem řádně proškolen. Bitcoin teď zase začíná růst a tak se o něm po letní pauze znovu víc mluví. A zajímavý je, že se do něj nově pustila i Partners banka. Ta totiž nově umožňuje koupit Bitcoin přímo ve své bankovní aplikaci, takže žádný zakládání účtu na burzách, žádný složitý převody a přemýšlení, kam si Bitcoin uložit. Prostě to vyřešíte rovnou v mobilu, podobně jako běžný bankovnictví. A teď mají dokonce akci, díky který si můžete Bitcoin vyzkoušet prakticky zadarmo. Když si založíte účet u Partners banky a zadáte kód BTC500, dostanete na účet 500 korun právě na nákup Bitcoinu. A protože 500 je zároveň minimální částka, za kterou si ho můžete koupit, tak si to můžete vlastně celý vyzkoušet bez toho, aniž byste na samotný nákup museli dávat vlastní finance. A to si myslím, že už stojí za pokus, pokud se chcete do tohohle angažovat a chcete to vyzkoušet. Stačí si stáhnout aplikaci Partners banky, zadat kód BTC500 a mrknout, jak to funguje. Já myslím, že vyzkoušet si Bitcoin za 500, to zní docela dobře, ne? Teď pojďme zase k muzice. Dáme si Offspring, mám pro vás Davida Kolera a dáme si třeba i Pain.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Trenírkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
7: No to není možný.
6: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
8: šíříme
11: výběr. Dvojnásobíme investice.
10: Přijmete to riziko?
8: Ale je to na
11: vás. Váš názor?
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Někdy se člověk musí otáčet, jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz.
16: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
17: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo?
18: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
17: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvoje kladivo.
18: Cože?
17: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Repone, jo? Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repone.cz.
4: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
19: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
9: Co?
19: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
9: Skla prostroje CZ.
19: Specialista na skla pro pracovní stroje.
20: Klikni!
21: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
20: Gravitrax Spiderman!
21: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
20: Když stavebnice, tak Mironet!
21: Klikni dvakrát!
22: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: 10 hodin 39 minut na Rock Rádiu Lemonheads a výborná předělávka Mrs. Robinson. Máme 5 minut před 10:45 a já vás tuhle tu chvíli chci pozvat na zítřek, tedy na středu, mezi 9 a 10 hodinou, kdy budeme mít opět hosta v rámci vězdní hodiny a dorazí kapela Premiér ze Zlína, kterou určitě dobře všichni znáte, pokud jste někdy poslouchali Hrobaře. Ale kolem této kapely je ta historie hodně spletitá, ba co víc, určitě vás bude zajímat, co se aktuálně děje novýho kolem kapely Premiér, protože chvíli stagnovali a teď se nadechli a rozjíždí zase svoji kariéru do plnejch. Tak si popovídáme o tom, co nás čeká, co pro nás připravili a kde aktuálně kapela Premiér je, a možná zabrousíme i trošku do historie pro ty mladší ročníky, abyste věděli, o kom se vůbec bavíme. Takže zítra mezi 9 a 10 hodinou hvězdná hodinka, host kapela Premiér. My si dáme za chvíli Accept, Ghost anebo taky Arakain s Lucí Bílou. Bude Zimní královna.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Tak tohle nevyvětrám.

0: pobočkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz. Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Ahoj, rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
9: Under Armour makes you better.
10: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
11: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
12: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
13: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
12: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
14: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun, včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
11: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
10: Více informací na rekbyty.cz.
11: Rekbyty, záruka kvality.
12: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: Příjemné dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Policistům, hasičům, celníkům a příslušníkům vězeňské služby se od ledna mají zvýšit platové tarify o 2400 korun měsíčně. Dalších 500 korun má pokrýt přes časy a pohotovosti. Na navýšení se vláda dohodla s odbory, které kompromis ocenili. Řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Třetina dospělých podle průzkumu využívá umělou inteligenci ke konzultaci duševního zdraví. Mezi mladými to byla dokonce více než polovina. Na úvod odborné konference k tématu AI a duševního zdraví to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Ministerstvo zdravotnictví připraví doporučení pro veřejnost i odborníky. Fotbalisté pražské Slavie dnes nastoupí ke druhému utkání Ligy mistrů. V Azerbajdžánu vyzvou Sabah Baku a pokusí se ukončit sérii 20 zápasů bez vítězství v hlavní fázi soutěže. Pražané jsou favority, soupeř totiž patří k největším outsiderům Ligy mistrů. Zápas začne v 18 hodin 45 minut.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme zkouknout ještě dnešní počasí, polojasno až oblačno a bez deště, což je super. Noční teploty potom počítejte s tím, že v některých polohách můžou klesnout až pod nulu, nicméně přes den, co se týká tady dnešních, tak ty by se měly pohybovat mezi 10 až 14 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: No a ještě naše silnice, Česká Lípa v ulici Bulharská, tam probíhá vyšetřování nehody osobního auta a autobusu, na místě je policie, tak tam počítejte s omezením a v Prostějově si dejte pozor v ulici Vrahovická, tam se řeší nehoda osobního auta a motorky, na místě je záchranka i policie, tak tam taky počítejte se zdržením.
1: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Máme tady elektrický oběd, to znamená, že 3 minuty po 11. hodině startujeme písně na vaše přání, o který si můžete psát na náš Facebook, do zpráv a nebo na e-mail obec@rokovyradio.cz. S vámi je šéf kuchař Kamil Dráb, já jsem připravený plnit vaše objednávky, tak si o ně pište a uvidíme, co se nám všechno vejde do té příští 60 minutovky. Každopádně hned první příspěvek standardně ode mě a dneska si zadupeme s Rammsteinama.

Tak tohle byly Rammsteini na Rock Rádiu, který nám odstartovali dnešní elektrický oběd. Já tady mám první zkaz, napsala Renata, která zdraví a přála by si slyšet píseň Tajný přání od kapely Škvor, což je novinka, píše za mě super píseň, jedna z nejlepších, kterou jsem od kapely Škvor slyšela, tak bych si ji přála slyšet k dnešnímu svátku. Asi mi nikdo hned tak nepopřeje, tak si musím udělat radost aspoň přes rádio. Tak to já velice rád splním a jestli říká, že ti nikdo hned tak nepopřeje, tak my za Rock Rádio ti přejeme všechno nejlepší a samozřejmě posílám pozdrav a přání za všechny posluchače, na tom se určitě shodneme. No a Renato, tady máš Škvor a Tajný přání, všechno nejlepší.

Good Charlotte na Rock Rádiu. Něco málo před 11:45, samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání, a Petra chtěla slyšet tuhletu kapelu, přání jsem rád splnila. Pojedeme dál. Mám tady další vzkaz a další přání, napsal mi Honza, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Honzu. Konkrétně Honzu Křížka a píseň Čas se nejde vrátit zpátky, pořád ji mám v uších a neumím se jí zbavit, tak prosím, zahraj v dnešním elektrickém obědě. Honzo, děkuji ti za vzkaz, samozřejmě kdyby to slyšel Honza Křížek, tak by byl moc rád, ale každopádně udělám radost i tobě a věřím, že i spoustě jiných fandů a posluchačů, protože tahle píseň je opravdu povedená. Takže pro tebe, Honza Křížek, Čas nejde vrátit.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
3: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
4: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
3: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Střešní okna Fenestra.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
8: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
7: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
13: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scud Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na scud.kz a u všech autorizovaných prodejců. Scud Airlines. Z Prahy za sluncem.
14: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
15: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky? S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
16: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
17: Proč se culíš?
18: Protože budeme krásný.
17: To už přece jsme.
18: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
17: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
18: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
19: Fíha, šok sede, to je to nový kargo.
7: Jo, jo.
19: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
7: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.

Tak tohle byly AC/DC, který jsme si dali na Rock Radio v elektrickém obědě, samozřejmě na vaše přání, těsně před 11:30 zazněli díky Standovi, který si napsal. A já tady mám další vzkaz, píše mi, kde to mám tady, bylo to nas. Simona mi píše, zdraví a chtěla by nechat zahrát Limetal a S větrem v zádech, což je píseň, kterou skládal Fanny Michalík a hrají taky se svojí vlastní kapelou, která je momentálně na takový miniturné, myslím, že tři tváře roku se to jmenuje, je tam ještě Jaroslav Albert Kronek, který ho znáte z Kernu, a Miloš Dodo Doležal, netřeba představovat, a tohleto turné bude putovat po českých kulturácích a českých místech, kam byste se mohli na ně podívat. A abych se k tomu dostal, tak součástí Fannyho setu je i právě tahle ta píseň, kterou on napsal a zazněla v nějakým filmu, myslím, že Špindl, teď super nejsem jistý, ale v nějakým filmu zazněla. Takže si ji dáme, no a pokud vyrazíte na koncert Fannyho, tak si můžete poslechnout i naživo. Což se některým z vás už brzo stane, ale my nesmíme ani naznačovat. Tak jdeme na S větrem v zádech.

Tak tohle byly Soilwork na Rock Rádiu, který si přál slyšet v elektrickém obědě. Jirka ještě společně s hostující Elisou Waitlas, která už dnes je členkou kapely Dragon Force. Už ne Arch Enemy, ale to už je stará historie. Ale ten hlas jsme si připomněli. Ona má teda výborný hlas, takový ten čistý, ten krásný. Když zrovna neřve, tak jak jsme byli zvyklí, ten je taky výborný, samozřejmě pro ty svoje účely, ale zapomínalo se na to a to si myslím, že byl i ten důvod, proč ona chtěla začít zpívat trochu jinak. Ono už je to znát na těch posledních deskách, právě Arch Enemy, kdy už používala ten svůj standardní hlas poměrně dost často, takže si myslím, že chtěla ukázat, že umí i zpívat tak nějak normálně a to se právě teď krásně povedlo skloubit v písni kapely Soilwork, kterou jsme si dali. No a budeme pokračovat dál, teď zase nějaké přání od něžného pohlaví a píše Dáša, která zdraví a chtěla by jen tak na pohodu pro sebe a pro svoji kolegyni v kanceláři nechat zahrát Lucii a píseň Sen.

0: 50, 4,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude. Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
2: Vikingská bouře Amon Amarth se řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda Amon Amarth. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
5: No, to by šlo.
4: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: trenirkarna.cz
7: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
11: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
12: Tak, najednou je tu nějak víc klidu. Míň běhání, víc zastavování. Lidi se dívají, hladí a mají na nás víc času. Říkají tomu babi léto. Já tomu říkám ideální čas na granulé a mazlení. Jsme tu a čekáme jen na vás. Přijďte za námi do Zooparku Zelčín.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
13: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
14: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
13: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
14: To musím mít!
13: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
14: tak Mironet! Klikni!
15: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
16: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
17: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
18: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
19: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
18: Více informací na rekbyty.cz.
19: Rekbyty, záruka kvality.

Radek nám napsal, že by chtěl slyšet Europe Rock the Night, poslat to na cesty a všem řidičům, aby se dobře jelo. Já momentálně stojím v koloně a stojí to za... No, to je jedno. Tak přání, který jsem měl splnit, doufám, že ti Europe udělali radost a že ti trošku zkrátili tu chvíli v té koloně. Teď půjdeme dál, já to vemu odzadu. Dáme si Nightwish a mám to zahrát na přání Báry, která zdraví a chtěla by to slyšet v éteru Rock Rádia. Chtěla by si užít Nightwish, moc na ně poslední dobou čas nemám a přitom je mám tolik ráda. Tak to je přání, který uslyšíme za chvíli, ale ještě předtím si dáme Harley a Dávno vím, což je absolutní novinka a tuhle tu píseň chce slyšet Pavel. No a já se tím s váma loučím. Kamil Dráb vám přeje hezký úterý, užijte si zbytek elektrického oběda a samozřejmě následnej rokový horas, který má pro vás připravený Dan. No a teď už Harley, Dávno vím. Když se mě...

0: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart. Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
4: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miloslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
5: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
6: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: Zprávy.
1: Pohodové úterní poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Česko má za sebou jedno z nejchladnějších rán letošního podzimu. Na Šumavě naměřili minus 10 stupňů, v Plzni minus 2,5 a v Jihlavě minus 2,1 stupně. Mrzlo i v dalších velkých městech. Koncem týdne se ale oteplí až na denních 18 stupňů. V Černém moři u bulharského pobřeží zaútočili drony na dvě obchodní lodě. Jedna se potopila, druhá byla poškozena. Útok potvrdil bulharský premiér Radev. K podobnému incidentu došlo ve stejné oblasti už minulý týden. Kdo za útoky stojí, zatím není jasné. Tenistka Kateřina Siniaková prohrála ve Wuhanu v prvním kole s Ludmilou Samsonovovou a nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Světová deblová jednička podlehla ruské soupeřce po více než 2 hodinách 1-6, 7-5 a 2-6.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, zpočátku v Čechách i mlhy nebo nízká oblačnost, nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Pražská v Plzni nehoda dvou osobních aut. Probíhá tam vyšetřování nehody na místě policie České republiky. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
7: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: Já vás zdravím, rockery, začíná Rockovej voraz s Danem. A nebudem to zdržovat, já mám pro vás nachystanou rovnou hudbu, ať tu hodinku pěkně odpálíme. Red Hot Chili Peppers, Crucifix, Ozzy Osbourne a Baby Metal.

0: Skvělý Red Hot Chili Peppers Under Bridge z roku 1991. No a jelikož máme úterý, včera jsme nic nerozdávali, tak si myslím, že na čase rozdat nějaký lístky, ať se taky někam podíváte, ať nesedíte doma, když už nám tady začíná takový ten studený podzim. Já mám pro vás připravený lístky, ale tentokrát na Rock Radio Stage, takže mrkněte Rock Radio Stage, dejte tam sledovačku a je tam příspěvek na Rybičky 48, ty jdou teďka tu face-to-face tour a můžete se podívat v pátek do Mladé Boleslavy, teďka 16.10. anebo 17.10. do Sušic. Stačí označit, s kým bys šel, proč bys tam šel, no a my dneska ve tři vybereme pět z vás, ty dostanou po dvou lístkách na tyhle ty koncerty. Takže skvělá zábava, myslím si, že to bude i skvělý koncert. Budou tam koblížci s rybičkama, kluci si myslím udělají perfektní show. Já se tam chystám ale do Kolína až za měsíc, takže uvidím, pak vám řeknu k tomu víc, jak to tam vypadalo a vy se zatím můžete podívat a vy mě pak můžete napsat, jak to vypadalo tam, jak to bylo super zážitek. A já vám pustím nějakou hudbu, Briana Adamse, Green Day, Beast in Black anebo Iné kafé, Vzpomínky na budoucnost.
1: Ráno do práce, odpoledne za město a o víkendu Divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude?
2: trenirkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
4: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Proč mám Reponeo, No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
10: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
11: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
12: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
13: Kráva, kráva, kapra. Kapr, kapr, husa, husa.
14: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
15: Krůta, krůta, tchos!
14: Nech toho a pojď.
15: Tchos.
16: Sakra! Moje záda.
17: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu.
18: Čaute, já jsem Vrátko z Kapulíne Café. Pozdravím všetkých posluchačů Rock Rádia a užijte si tuto ďalšiu pecku od nás.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: A to byly Green Day a písnička Holiday. No, dovoleny už skončily a nám začínají narozeniny, protože budou 7. listopadu a to zrovna ve Zlíně. Minulý rok byli v Plzni, tak se přesouváme trošku dolů. Sem mrknou do Zlína, tam je velká základna. Co jsem tak jako, když jsem tam byl, tak mě lidi říkali, že tam poslouchali nějaký rádio Rock Max, nebo jak se to jmenovalo, tak podle toho tak usuzuju, ale já bych vás chtěl pozvat, abyste si koupili lístky na tenhle ten mejdan, protože už nám dost mizej a tenhle ten měsíc jsou ještě za 890 korun, příští měsíc 990, takže mrkněte na rokovýradio.cz a tam si ty lístky kupte. A ještě plus máme nové kalendáře, který už jako se chystají předprodeje na slušního rockera, to vám neřeknu, kdo tam je. To je pro vás překvápko a pak rockerky, který jste si zvolili vy, to si můžete taky koupit, to stačí, když kliknete na slušnou partu na stránkách a tam je předprodej na ty kalendáře, který budou k dispozici právě na tomhle mejdanu. Takže jděte si koupit dopředu už ty kalendáře, ať se můžete pak pěkně vyzdobit kancelář, dílnu nebo doma v pokoji, nebo kde chcete. A já vám zatím pustím nějakou hudbu a nás čeká Proteus, Nothingmore, Nickelback anebo The Verve.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
2: Mami, já mám řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
5: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Proč se culíš?
8: Protože budeme krásný.
7: To už přece jsme.
8: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
7: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
10: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
11: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
10: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
11: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
10: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
11: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte.
12: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
13: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketport. 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.

0: na sukorady.cz.
1: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
3: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
4: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Zlato, co máš dneska v plánu?
6: No přece všechno.
7: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
8: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
9: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
11: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
13: Více informací na rekbyty.cz.
14: Rekbyty, záruka kvality.
15: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
16: Rock Radio. Zprávy.
17: Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Policistům, hasičům, celníkům a příslušníkům vězeňské služby se od ledna mají zvýšit platové tarify o 2400 korun měsíčně. Dalších 500 korun má pokrýt přesčasy a pohotovosti. Na navýšení se vláda dohodla s odbory, které kompromis ocenili. Řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Kuriózní případ řešili celníci na letišti v americkém Miami. Muž z Kuby se pokusil propašovat 10 živých ptáků ve spodním prádle. Prozradila ho podezřelá boule v kalhotách. Ptáky měl ukryté v plastových tubusech. Muže zadrželi a po složení kauce propustili. Teď ho ale čeká soud. Jakub Menčík vypadl na turnaji Masters v Šanghaji v osmifinále. 13. nasazený český tenista prohrál s Francouzem Arturem Geou 6-7, 4-6. Vyrovnaný první vzájemný duel 21-letých hráčů rozhodl jediný break ve druhém setu.
16: Rock Radio. Počasí.
18: Dnes bude jasno až polojasno, zpočátku v Čechách mlhy nebo nízká oblačnost, nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů.
16: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
18: Na D1 na 174. kilometru na trase Praha polskostátní hranice je požár návěsu nákladního vozidla. Je tam nepůjezdný pravý jízdní pruh, na místě policie a hasiči. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
19: Vejl, ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí.
16: Rock Radio. Rockovej poraz.
18: Tak, rockeři, máme první hodinku rokového vorazu s Danem za sebou. Já doufám, že máte i oběd za sebou, že jste už spokojený a máte dobrou náladu, protože jídlo to je základ pro dobrou náladu. Já jsem se teda taky najedl, takže už jsem taky spokojený. Akorát, kdybych si tady někde sedl na gauč, tak asi usnu. A já vám pustím kabáty, začnem kabátama a bude to pro Brňáky, protože ty to mají teďka takový těžký. Kabátin tam zrušili dva koncerty a ještě jsou v Brně obíšky, takže Brňáci čekají v kolonách. Tak pro Brňáky do kolony.
16: Radio.

0: Foo Fighters dohráli. Já jsem před chvilkou hrála tady Metallica a jsem si vzpomněl na rozhovor s Jamesem Hetfieldem, kde vykládal, že vlastně nebude nikde kázat, tak to dělají ostatní jako politiku, že náboženství a politika se nehlásí, protože to rozděluje jako lidi a že vlastně metal spojuje. No a asi víte, o kom budu mluvit, protože teďka vás chci pozvat na koncert Rybiček 48, kde rozdáváme lístky, je to na Rock Radio Stage, ještě jednou říkám Rock Radio Stage, tam je příspěvek a můžete tam se vybrat, koncerty je tam 16.10. Mladá Boleslav anebo 17.10. Sušicích. Takže kdybyste chtěli na tenhle ten koncert, tak dejte sledování Rock Radio Stage, napište tam, koho byste vzali, označte ho, proč byste na ten koncert chtěli, aby dneska ve tři vybereme pět z vás, kteří dostanou po dvou lístkách, abyste mohli vyrazit o víkendu se někam podívat a pořádně si zapařit a opít se. Takže na Rock Radio Stage, ať nechodíte na naše stránky přímo Rock Radio, je to naše sesterská stránka. A já vám pustím další hudbu, nás čeká Chris Cornell, Nirvana, anebo Daniel Landa a Touha.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Pomoc! Nemůžu dýchat.
8: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
9: Komín musí mít pořádnej tah. OKSeto, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKSeto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na ok-seto.cz. OKSeto, ten pravej tah.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
13: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
12: Co?
13: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
12: Skla prostroje CZ.
13: Specialista na skla pro pracovní stroje.
14: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
17: Ahoj, rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein. Honza Toužinský, Žánký, Martin Slouka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
18: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
19: Chcete mít na stromečku české skleněné vánoční ozdoby? V podnikové prodejně vánočních ozdob ve Dvoře Králové si vyberete z nabídky koulí, zvonků, špicí a dalších tvarů za ceny přímo od výrobce.
3: V týdnu otevřeno od 8 do 16.30 a v sobotu od 9 do 12.
19: Vánoční ozdoby, tradiční český výrobce ve Dvoře Králové. www.vánocniozdoby.cz.
20: pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
21: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo.
22: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
21: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvoje kladivo.
22: Cože?
21: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Repono. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repono.cz.

strašný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k malu.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

A to byl Chris Cornell. A zítra už je středa, takže ve středu Kamil má hvězdního hosta. A já to nechám, vám dám takovou malou nápovědu, kdo jim bude. To jste nečekali, tak vydržte.

0: Ano, bude jim kapela Premiér, tahle ta punkroková zlínská kapela, která v roce 92 nebo v roce 92 založil Daniel Hrnčík s Jardou Bobovským, tak zítra dorazej do studia. Takže jestli chcete slyšet o téhle kapele víc a dozvědět se něco, tak poslouchejte od 9 do 10 Kamela, bude to v rokovém dopolední, ať víte, co kluci plánujou, neplánujou. A my jdem dál k hudbě, nás čekají Blink 182, Fixa, Sabatoni, anebo Queen.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
7: A tomu říkáte hodně?
9: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
10: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
11: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
12: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
13: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
14: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
15: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
16: Lidi mají ruce v kapsách, ale oči do kořán. Stojí, koukají a pak se ptají, jestli fakt skáčeme pořád. No jasně, říjen je měsíc, kdy se víc kouká, než běhá. A to nám vyhovuje.
15: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
17: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia.
12: již 30 let vaší ideální volbou.
18: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
19: Rock Radio, co se děje?
20: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. V pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala.

0: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
8: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
9: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
11: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: zprávy.
1: Přejeme příjemné úterý, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Premiér Andrej Babiš prý plánuje změny ve vládě. Podle deníku N chce získat pro hnutí ANO ministerstvo životního prostředí výměnou za rezort školství. Změna by se dotkla i Filipa Turka, kterého chce Babiš údajně od ministerstva odstavit. Šéf motoristů Petr Macinka ale výměnu odmítá. V Černém moři u bulharského pobřeží zaútočily drony na dvě obchodní lodě. Jedna se potopila, druhá byla poškozena. Útok potvrdil bulharský premiér Rumen Radev. K podobnému incidentu došlo ve stejné oblasti už minulý týden. Kdo za útoky stojí, zatím není jasné. Seriál Formule 1 se v příštím desetiletí vrátí poprvé od roku 1993 do Afriky. Závody mistrovství světa bude po roce 2030 hostit 10 let Rwanda. Přesný termín první velké ceny zatím není známý. O dohodě s pořadateli informovali zástupci F1 na webu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na D46 na 17. kilometru na trase Olomouc-Vyškov. Dávejte pozor, je tam zvěř na vozovce, je tam půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
7: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: Tak, rockeři, já jsme v poslední hodince rockovýho vorazu s Danem. Já nevím, jestli víte, jestli sledujete ty mezinárodní dny, tak dneska 13. spadá pod beznošení pod prsenek, takže bacha chlapi, až pojedete domů, abyste se nevybourali, protože dneska to bude nebezpečný. A já vám pustím nějakou hudbu, nás čeká Iron Maiden, Led Zeppelin nebo Olympici. A to všechno je za chvilku.

0: dohráli Maidni a dneska nás čeká ligová fáze Ligy mistrů, takže jdem se pojat na ligový výkop.
1: Rock Radio, Danův výkop.
0: Dneska v 18.45 Slávie vyzve azerbajdžánského mistra Sabah Baku. Hraje se na neutrálním stadionu, protože Sabah má stadion, který nesplňuje kritéria se týče evropských pohárů, takže Slávie má lehkou výhodu. Uvidíme, jak s tím naloží, protože naposledy vyhráli vlastně v Lize mistrů v roce 2007, bylo to v září a vyhráli ještě na starém stadionu Evžena Rošického. Tenkrát vyhráli nad Šťavu Bukureš, nad rumunským soupeřem 2-1. Tak uvidíme, snad se klukům poštěstí a konečně vyhrajou. Já bych to Slavii moc přál, aby nám udělali nějaký body do koeficientu. Vlastně Baku jsou mistr, letos mají našláplý zase znova, mají dvě výhry, jednu remízu, tak třeba zase to urvo, zase uvidíme. Je to hlavně ten tým, je novej, má teprve 9letou historii, jo, je nově jako založený. Takže to Slávě má v tomhletom výhodu, protože má dlouhou historii, skvělou. Já doufám, že Viktor Novák, polský hráč Slávě Praha, vystřílí výhru Slávy. Já se kouknu, jak tady bookmakeri 47% dávají na Slávy, 27 na Sabah, lehce favorizujou o něco víc Slávy. Tak uvidíme. Já doufám, že máme jasný body, že si zítra řekneme, že Slávie konečně prolomila smůlu a nebude čekat třeba 20 let. A já vám pustím další hudbu a nás čekají Bon Jovi, anebo třeba Škvor a Tajný přání.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Apple iPhone 17 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
4: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
5: Když mobily, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, s MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Já nový plot mám.
10: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam!
13: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
14: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
15: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
16: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
15: Více informací na rekbyty.cz.
16: Rekbyty, záruka kvality.
17: 件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
18: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
19: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
20: Kontejnery Siegel, dobrý den.
21: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
20: A tomu říkáte hodně?
22: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
23: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
24: Motokeci Marcela Herbolta.
25: Když před něco více než rokem americká společnost Liberty Media dokončila převzetí promotéra MotoGP Dornu, fanoušci byli napěti, jakým směrem se nejprestižnější motocyklová série světa vydá. Liberty totiž vlastní i Formuli 1, takže bylo s čím porovnávat. A dlužno podotknout, že z naprosto nezáživné formule udělali Američani prezent v luxusním balení. Obrovskou show, kterou vnímá každý. Neříkám, že je to vždy kvůli tomu, co se děje na trati, mnohdy je to spíš o tom celofánu na povrchu, je to blištivé, čučavé a fanoušci mají pocit, že jsou součástí něčeho exkluzivního. A tak bylo jasné, že něco podobného budou chtít Američani dostat i do MotoGP. Jenže si možná neuvědomili, že F1 a GP to jsou dva jiné světy. Naposledy se to ukázalo, když se Mark Marquez v Japonsku rozhodl, že kašle na nějaké předzávodní šaškárny a místo sebe na akci poslal kaskadéra. S tím, že v této fázi sezóny je pro něj důležitější boj o titul mistra světa. A ještě dodal, že show fanoušky čeká na trati a ne při nějaké jízdě s tuktukama. Pravdou je, že účast na těchto akcích není povinná, jen se odjezdců tak nějak očekává. No a reakce promotéra od příští velké ceny je účast povinná, jinak přijde pokuta 5000 euro. Takže to vypadá, že promotérovi jde hlavně o to pozlátko a jak podojit diváka, až pak o sport, jak příznačné v dnešní době.
24: Rock Radio Motokeci.
26: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: A to byl Bon Jovi Bed of Roses. A to bylo skoro všechno z dnešního rokového Vorazu. Ale ještě vás chci upozornit, že na Rock Radio Stage rozdávám lístky a je to 16.10. Mladé Boleslavy a 17. budou kluci v Sušici. Takže kdybyste chtěli tyhle ty lístky na rybičky, tak jděte na Rock Radio Stage, dejte sledování, označte, koho byste vzali, proč byste ho vzali, ať si užijete skvělý dva, třeba dostanete na oba dva víkend, na oba dva dny o víkendu, ať si to můžete užít celý víkend pořádně, a nebo taky jenom jeden den. Takže mrkněte na to, ve tři to uzavíráme a někdo z vás se pojede na tenhle ten koncert podívat. Bude to dobrý, je to face to face, já se taky chystám, sice až do Kolína, ale to je za měsíc. Takže třeba v Kolíně se s někým potkáme, to určitě rozdávat taky budem. No a my už jsme u konce rokovýho Vorazu, mě zbývá ještě 20 minut. Já vám pustím ještě nějakou hudbu, než tady předám klukům. A pustím vám Billy Joela, Amorphis, anebo Lucie Černý anděle. Tohle byl rokový Voraz s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
1: Zavřete oči, neříkejte nic. Zavřete oči. Odcházím.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
3: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
4: Když mobily?
3: Tak Mironet, klikni dvakrát.
5: Kráva, kráva, kapr, kapr.
6: Kapr, kapr, husa, husa.
7: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Ševerák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
8: Krůta, krůta, tchos!
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos.
9: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
10: Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam!
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
13: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
14: A tomu říkáte hodně?
16: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
17: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to

0: nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
2: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky? S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
3: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
9: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
10: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv i zítra vzrostou. Litr nafty může stát až 8,40 korun a 1,60 haléřů. Benzín budou moci pumpy prodávat nejvýše za 7,40 korun a 1,20 haléřů za litr. Cenové stropy, které denně určuje rezort financí, se nevztahují na prémiová paliva. Opatření má platit do konce října. Policie řeší nebezpečné vyhrožování na základní škole v Lukách nad Jihlavou na Jihlavsku. Ráno se ho měl dopustit jeden z žáků. Výhrůžky podle policie směřovaly vůči ostatním spolužákům a vůči škole. Bližší informace ale policisté kvůli věku chlapce nezdělili. Praha přitvrzuje v kontrolách hlučných aut a motorek. Nový mobilní hlukoměr používají policisté od začátku září a první výsledky ukazují, že většina kontrolovaných vozidel překračovala povolené hlukové limity. Podrobnosti má mluvčí města Vít Hofman.
1: U několika vozidel hlídky identifikovaly nedovolené zásahy do výfukového systému, případně také absenci některých jeho částí. V těchto případech policisté odebrali osvědčení o registraci vozidla, zakázali pro nespůsobilost další jízdu a vozidlo bylo majiteli následně odtaženo.
0: Zatím proběhlo 19 kontrol a pouze dvě neodhalily žádné nedostatky. Do ulic vyrazilo více než 2000 dobrovolníků na podporu lidí se zrakovým postižením. Probíhá sbírka Bílá pastelka. Výtěžek pomůže financovat služby, které nevidomým a slabozrakým umožňují žít samostatně. Jako je třeba výcvik vodicích psů nebo pomůcky, které usnadňují orientaci v prostoru nebo studium. Tolik zprávy, pěkný den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Zatím si ještě nad Českem užíváme takovou ve většině polojasnou oblohu a teploty někde kolem 13 stupňů. Je to poměrně příjemný počasí, ale během pozdních odpoledních a hlavně večerních hodinách by se v Čechách a později taky na západní Moravě mělo té oblačnosti objevit trochu víc a přes noc by mělo být hlavně zataženo. Přes noc ale taky bude hlavně hrozná zima, jako v porovnání s tím, co jsme tady měli doteď. Ty 2 stupně jsou opravdu hrozně nízko. Zítra už nás čeká taky dál už zataženější den a na východě republiky, to znamená vlastně celá Morava, tak tam by mělo sprchnout. Teploty budou ale o něco výš než dnes, to znamená na průměrných 16 stupních.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích. Na silnici 38 u Rančířova si dejte pozor na hromadnou nehodu 3 aut. Je to ještě průjezdný, ale jenom jedním jízdním pruhem. Na D5 na 74. kilometru směrem na Rozvadov je bouchlý kolo u kamionu, takže tam můžete počítat i docela sklonou, když tam lidi objíždějí. V ulici Dolní v Prostějově vidím srážku 2 osobáků, díky bohu ale bez ranění. A nakonec ještě na třídě 17. listopadu v Karviné si dejte pozor na požár autobusu. Nikomu se nic nestalo, ale ta silnice je uzavřená, takže pozor na to.
5: Vejlty víme, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí.
2: Rock Radio, rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne startuje, Kuba i Petr jsou na svých místech, no a já už úplně vidím, jak vy koukáte na ty hodiny. No je 15 hodin a už skoro 5 minut, to znamená, že pokud jste od rána v práci, tak už jenom chvilka, normálně půjdete domů.
4: Už jenom má, chvilinka, ale my tu chvilinku zpříjemníme, hele, máme tady muziku pro vás, jako
3: 100%.
4: Jo, tak to přeci, to už ta poslední hodinka uběhne jako kdyby nic.
3: Ale poslední hodina, dvě nebo tři, ať už před váma je času kolik chce, tak vězte, že to bude skvělý. A pozor, speciálně dnešní vysílání věnujeme všem, kterým se dneska něco nepovedlo. Nějaká maličkost, třeba já nevím, šlápli do něčeho, nebo prostě zakopli blbě, nebo prostě si zapomněli nebo zabouchli klíče. Hele, to se stává, to je v pohodě, to je normální.
4: Je to normální a můžete mít jistotu, že my jsme tady s váma, takže pro vás máme samozřejmě další muziku. Čeká vás Lindemann, taky Hattrick přijdou, Bad Wolves přijdou taky, ale jako první se dáme Deep Purple a jejich Smoke on the Water.

0: Till Lindemann právě skončil s jeho peckou Šte auf tady u nás na Rock Rádiu v 15 hodin a 20 minut. A hele, Kubo, nevím jak ty a posluchači, taky nevím jak vy, ale já bych si rozdal nějaký lístky.
1: Dneska tady pro vás máme opravdu velkou specialitu a vy moc dobře víte, jaký to je, když se spojí kapely Dimitri a Arakain. Je to prostě jedna krev a teď se to samý potvrdí. Už je to 23. října, je to tak? Budou v O2 aréně, to znamená největší česká hala, největší místo, kde se dá zažít nějaký koncert pod střechou a vy tam můžete být díky Rock Rádiu.
0: Takže akorát jenom otevřete Facebook a tam si najděte stránky Rock Rádia a do zpráv nám napište, proč tady ty lístky máme dát právě vám. Dnes tak za hodinku a půl vybereme jedno z vás, které od nás dostane. Napište nám taky k tomu hlavně vaše telefonní číslo, ať vám můžeme odsud z éteru zavolat.
1: Jestli jste poslouchali včera, tak my jsme dali na takovou opravdu, posluchačka nám hodně jako zadrnkala na naše ega, že jsme prý jako výborný, nejoblíbenější rádio a my nejoblíbenější moderátorská dvojice. Jako hele, někdy to funguje, někdy to třeba zase nefunguje. Záleží, tyhle ty sladký řečičky taky nefungují každý den. Takže zkuste prostě svoje štěstí. Důležitý je, že nemusíte nic vyplňovat, nemusíte vůbec na nic odpovědět. Povídat, prostě stačí si o ty lísky napsat a pak už jenom to nechat na tom štěstíčku.
0: Hele, taky si jednou vzpomínám, že jsme jednou dali lísky někomu, kdo akorát napsal, chci lístky, dík.
1: Jo, stává se to. Jako právě, hele, my chceme být nepředvídatelní, ať je to pokaždý trošku jinak, protože pak to i vás určitě baví víc.
0: Takže rozhodně pište, jsme zvědaví, co vymyslíte. Teďka už ale samozřejmě další muzika. Ace Frehley, taky Rybičky, anebo Toutou tady na Rock Rádiu.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Vikingská bouře Amona Mart se řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda Amon Amarth. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
12: Znám lepší. Skla prostroje.cz.
11: Co?
12: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
11: Skla prostroje.cz.
12: Specialista na skla pro pracovní stroje.
13: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
16: Tak nečekejte, jezděte!
17: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
18: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
17: Více na kopecký.cz.

0: Takový odpoledne.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám, až vyhodím.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: solovka jednoho z kysáků, tak to právě teďka dohrálo na Rock Radio Ace Frehley se svojí peckou Back Into My Arms Again na Rock Radio. Máme 15 hodin 38 minut a Peťo, já se tě potřebuju zeptat na zásadní otázku.
1: Ty brďo, mám se bát.
0: No, potřebuju se tě na to zeptat už hrozně dlouho a na té odpovědi strašně moc záleží.
1: Ježiši Kriste, tak povídej.
0: Co bys dělal? kdyby si měl stroj času a najednou se z ničeho nic objevil prostě v roce, já nevím, 1426. Víš, jakože 600 let zpátky.
1: Jasně, 1426, takže to jsme ve středověku.
0: Jsme ve středověku, prostě co bys dělal? Snažil by ses, já nevím, vymyslet nějaký vynález z dneška, nebo snažil by ses využít nějak svoje znalosti a zbohatnout, nebo co bys jako dělal?
1: Ty brďo, no vlastně tou dobou by zbohatnout bylo docela těžký, protože nevím, jak vynaleznout elektřinu prostě, abych mohl zbohatnout.
0: To je ono, protože řekneš, hele, vlastně internet, všechno takhle vymyslíme a mapy.
1: Ale jak se to dělá? Kdyby si mi řekl, že by si mě přetočil třeba, já nevím, 50 let zpátky, tak by si vsadil na nějaký věci a tím bych třeba viděl.
0: To je moc jednoduchý, to umí každý.
1: No a viděli jsme všichni zpátky do budoucnosti, samozřejmě.
0: Samozřejmě. Já totiž jsem teďka koukal na takový historický seriál a vlastně jsem si říkal, to by mohlo být docela zajímavý, víš, takhle jako s tou družinou jet a takhle spát v tom stanu a pak prostě ta zbroj a meče a všechno.
1: No, takhle ti to řeknu, bylo by to zajímavý tak první 2 nebo 3 dny, než by si zjistil, že se nemáš kde vykoupat, že si nemáš kam dojít na záchod a že všichni fakt strašně smrdí.
0: A to je právě to si myslím, že by nás vlastně všechny nejvíc.
1: A že princezny mají úplně žlutý zuby, prostě.
0: A samozřejmě v první bitvě bys okamžitě dostal do zubu a nezvládl vůbec nic.
1: Taková představa,
0: že prostě přežiješ všechny bitvy a dobudeš prostě svět, tak nic takového pravděpodobně. No, jestli máte někdo z vás, posluchačů, nějakou zajímavou teorii, jak nejlíp přežít doby dávno minulé, anebo jste o tom přemýšleli a máte prostě nějakou teorii, se kterou se s náma chcete svěřit, tak nám určitě napište na Facebooku, možná, že si o tomhle ještě něco řekneme.
1: Třeba si dovedu úplně jasně představit, že nějaký z našich posluchačů je prostě kovář a kutá meče prostě.
0: No to je ono. Myslím, že by to vyhráli.
1: No, jako úplně nejvíc.
0: No. Tak jestli jste kováři, tak vám gratulujeme, pokud se vám náhodou stane.
1: Písničku.
0: A posíláme písničku, hele, třeba tady U2 nebo Hailstorm a nebo Tři sestry, protože hrábě, ty tady budou vždycky.
2: Ráno do práce, odpoledne za město a o víkendu divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude?
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
2: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr i brds.cz.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
8: Tak abyste ho nepromeškali.
7: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
8: Garanci kvality i výhodného financování.
7: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: Trenýrkarna.cz.
11: Hlášení pro lovce slev.
12: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může vé a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň.

Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka, jako host k oblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
0: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dodo, pěkný bauzen, zjistí o ní nejtítěl kerejn sínsí a jinhán káhal.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zemědělská půda kvůli degradaci nezachytává vodu. Dokáže zadržet pouhých 60% vody, kterou by zachytávala, pokud by byla zdravá. Zlepšit kvalitu půdy i retenční potenciál může regenerativní hospodaření. To ale vláda zatím nepodporuje. Napsal o tom web ČT24. Řidiči by teď na cestách měli být velmi pozorní. Podzim sebou totiž přináší zvýšené riziko střetu se zvěří. Policisté apelují, aby byli šoféři hlavně ráno a večer, kdy už je tma, opatrní. Důležité je podle nich zvolnit a stlumit světla. A ve střehu zůstaňte, i když zvíře odběhne. Srnky nebo divočáci se často pohybují ve skupinách a v okolí jich může být víc. Plzeňskou městskou knihovnu čeká rozsáhlá rekonstrukce. Hlavní budova v ulici Bedřicha Smetany se v neděli zavře. Jak bude provoz během oprav vypadat, ví mluvčí města Eva Barborková.
2: Bude možné vracet knihy půjčené v hlavní budově ještě v ústřední knihovně pro dospělé. Od listopadu pak bude možné tyto výpůjčky vracet v kterékoliv obvodní knihovně a nebo také prostřednictvím bibliochránek.
1: Budova bude po dokončení bezbariérová a nabídne nové studijní prostory, galerii i zázemí pro kulturní a komunitní akce. Letiště v Norimberku už je znovu otevřené. Dočasně mimo provoz bylo podle agentury Reuters kvůli letadlu tureckých aerolinek, které omylem vyslalo nouzový signál. Německá média původně psala, že narušení provozu mohlo souviset se spatřením dronu. Podobný objekt měli údajně už ráno vidět 3 piloti. Tolik zprávy, hezký den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes máme polojasno až jasno po celé České republice a poměrně na to, že už polovina října, tak docela i teplo. 13 stupňů venku a večer nám to ale padne na nekřesťanský 2 stupně. Večer nás bude čekat, teda zítra nás bude čekat zataženo po celé České republice a na východě Moravy by mohlo i padnout pár kapek deště. Každopádně zítra teploty kolem 16 stupňů a večer asi 7.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
8: Pozor si dejte, v Novém Boru na Českolipsku, tam na Žižkově ulici bourali dva osobáky, je to tam u hřiště. Na Pražském okruhu ve směru na Počernice, tak tam se taky bouralo, je to tam, kde se potkává Pražský okruh s dálnicí D11, neboli s Olomouckou, a tam se právě srazil náklaďák s osobákem, určitě tam bude v důsledku toho nějaká dopravní komplikace. V Dolním Benešově na Opavsku, tak tam na náměstí Cypriána Lelka se srazili dva osobáky, tak i tam dejte pozor. No a v Olomouci na Masarykově třídě, tak tam zasahují záchranáři u nehody dvou osobáků, která se stala právě na Masarykově třídě na křižovatce se Zajerovou ulicí.
0: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 16 hodin, 3 minuty k tomu, rokují odpoledne do svojí druhý hodinky a Petr i Kuba za mikrofonem. A máme tady dneska zase nějaký lístky, co?
8: Lístky, kterých se nutně potřebujeme zbavit. Prosím vás, pomožte nám, my vás opravdu, jako málo kdy vás o něco prosíme, ale teď opravdu potřebujeme, abyste nám pomohli se zbavit těch lístků, protože nám tady hrozně překáží, my se tady nemůžeme hnout. Jestli chcete vyrazit na Dimitry a Arakainy, který budou 23. října hrát v O2 Univerzu v Praze, no tak prosím vás, napište nám pro boha na Facebook do zprávy.
3: Ale honem už pište, ať se vám to píše líp, tak vám samozřejmě pustíme nějakou muziku k tomu. Čekají vás White Lion, taky Cure se přijdou podívat, Airborne samozřejmě nevynecháme, ale jako první si dáme Seven a jejich Hru s osudem. Tak užívejte druhou hodinu rokovýho odpoledne.

0: White Lion dohráli na Rock Rádiu 16 hodin 19 minut a my jsme si teďka s Peťou přečetli velmi zajímavý článek tady na Music Serveru a vlastně jsme si uvědomili, že je v tom hodně pravdy a tak jsme si říkali, že se ohledně toho svěříme i vám, co jsme si přečetli. No prostě určitě jste si všimli, že když chystají nějaký velký koncert, nějaký kapely nebo prostě takový uskupení, kde hlavní roli hrajou chlapy, tak všichni si řeknou, jo, tak to je super, to bude dobrý, to bude určitě show, paráda, ohně, paráda, všechno. No ale pak něco takového známí ženy, zpěvačky nebo kapela, která má frontmanku, no a všichni začnou řešit, no jo, ale podívej se, jak v tom kostýmu vypadá, jaký má stehna, jaký prostě
1: no, jasně,
0: to.
1: No. A je to špatně prostě tohle,
0: to víš, je, strašný.
1: Jako, je to takový přežitek nějaký prostě. Hmm. A já nechápu, proč se tohle to děje, když přece o tom ta muzika vůbec není o řešení, o tom, jaký má kdo stehna a takový
0: dále. Je to víc, a my přitom tady na Rock Radio každý den pouštíme něco jako nemusíš být rebelka, abys byla rockerka, nemusíš mít, já nevím, něco tohle, abys byl, jo, že prostě,
1: no,
0: hele, pokud máme rádi tu muziku a chceme to dělat, tak to prostě pojďme dělat. A nemusíme si to v komentářích nějakým způsobem kazit, protože co, teď jsme tady na tom světě jenom jednou.
1: Přesně
0: tak. No, že jo, prostě
1: přesně
0: pojďme
1: tak.
0: Být dobrý.
1: A hlavně si pojďme užívat tu rockovou muziku, ne?
0: Pojďme si užívat rockovou muziku, ježišmarja, ať to zpívá kdokoliv, chlapi, ženský, všechno mezi tím, i když by prostě zpíval prostě kdokoliv z nás, tak pojďme si to prostě užívat a vzájemně se podporovat, protože přece jenom o tom je to tady, hele, Joan Jett a Black Hearts,
1: a ta rock and roll. Ta nám o tom zaspívá,
0: no, ježišmarja, to je přesně to, o čem mluvím.
1: Si představit, že by si někdy řekl, si jak podívej se na její stehna, prostě Joan Jett.
0: Bože můj, já bych se styděl. Normálně bych se brodil kanálama.
1: Přesně, prostě.
0: Hele, každopádně budou taky My Chemical Romance, I Don't Love You, no a taky Panoptico, Bathory, jdeme na ně.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilatory.cz.
5: Vikingská bouře Amon Amarth se řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda Amon Amarth. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
12: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
13: Tlačím, ale moc to nejde.
14: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresoryvzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
13: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
14: Kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
15: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita.cz.
16: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
17: Zedník.
18: Máš
16: Pralíř, topenář, podlahář.
17: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
18: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
17: Více informací na rekbyty.cz.
18: Rekbyty, záruka kvality.
19: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
20: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
21: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
20: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
22: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5 000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.

0: Ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: My Chemical Romance, I Don't Love You, tahle ta pecka dohrála na Rock Rádiu 16 hodin 36 minut. A kdybyste viděli, jaký nápor je v našich schránkách na Facebooku Rock Rádia, tak byste nám vůbec nezáviděli, protože to vybírání, kdo půjde na Arakain a na Dimitri, tak to je teda hodně těžký, ale za chvilku se dozvíme, kdo tam půjde.
1: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
7: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
8: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za 1 odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
9: A tomu říkáte hodně?
11: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
12: Vikingská bouře Amon Amarth se řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda Amon Amarth. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
14: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
15: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
16: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
17: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
18: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
17: Dnes musíte vybrat.
18: Mám tady pro vás předvýběr a
17: šíříme výběr.
18: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
17: Ale je to na
19: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
20: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
0: Po malý pauze jsme zpátky a konečně už tady nejsme v rádiu sami. Je tady totiž s náma i výherkyně dvou lístků na Arakaina Dimitrie. Je tady s náma Maruška. Ahoj Maru!
21: Ahoj!
0: Tak moc tě tady vítám ve vysílání do krády a prosím tě, moc ti samozřejmě gratulujeme, že lístky jsou tvoje. Ty jsi nám totiž napsala krásnou zprávu, že na ten koncert vezmeš svoji dceru, je to tak?
21: Ano.
0: No ty brďo, hele, a prozrať mi, už jako chodíte na koncerty často spolu takhle?
21: Chodíme často a už dlouho a teď třeba za víkend jsme stihli dva koncerty.
0: Wow. Opravdu jo, a jaký prosím tě?
21: No, byli jsme na Barče na Harleji.
0: Hezky.
21: A potom v Mostě na Louře a jejich Tigrech.
0: Dobrý. Hezky. Ty brďo, tak to jsem rád, jakože opravdu lístky skončily teda ve správných rukou teďka, že jo? To jste fakt dobrý faninky.
21: Jo, to my si to užíváme.
0: Hele, a bude to premiéra vidět Dimitri nebo Arakaina na živo?
21: Ne,
0: nebo?
21: Vůbec.
0: Jo, no tak to je, tak to jsem ještě radši, že to opravdu je ve správných rukou. Hele, a ještě poslední věc, kterou mi prozrať. Budete spíš, jako si myslíš, někde tak jako vzadu, popíjet, anebo budete pořádně vepředu v přední řadě?
21: Půjdeme dopředu a pořádně si to užijeme.
0: To je ono, hezký rokotle s váma, že jo?
22: Tak to máme.
21: Tak to my umíme.
0: Výborně. Maruško, tak si to prosím tě pořádně užijte. Klidně nám pak pošle nějakou fotku, jak jste si to užili a hlavně si tam jo, prostě děkuju, pořádně vytancujte. Děkuju. Jo, tak jo, tak měj se. Ahoj.
21: Ahoj.
23: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
24: Je to opravdu vždycky radost, když to přistane v dobrých rukou a další dobrá zpráva je, že ještě následující tři dny budeme zase rozdávat na tenhle ten skvělý koncert v O2čku. Teď už ale rozdáváme muziku Traktor, Steel Panther anebo Offspring na rokovém odpolední.

0: Rokový odpoledne.
1: Dálnice tmá, světla přede mnou a víčka těžký jak kanálový dekly. Zrpráků Roger uspává.

0: Renault.
1: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz.
5: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
6: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
6: No, to by šlo.
5: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
8: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ceny starších bytů v Česku dál rostou. Meziročně byly vyšší o 10%. Třeba v Praze vyšel běžný byt o velikosti 80 metrů čtverečních na téměř 13 milionů. Výrazně podražilo i Brno, Ostrava nebo Ústí nad Labem. Růst cen dál zhoršuje dostupnost vlastního bydlení, a to hlavně pro mladé lidi. Píše o tom TNCZ. Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezli kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Došlo k tomu v létě. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a jsou k němu sfalšované doklady. Odpad se během měsíce podařilo převést na přechodné místo, odkud bude vrácen do zahraničí. Případ řeší policie. Děti s vážnými vadami řeči potřebují včasnou odbornou pomoc. Hradci Králové proto připravují vznik specializovaných logopedických tříd v mateřských školách. Pokračuje mluvčí radnice Kateřina Malá.
2: Město chce tuto podporu nabídnout již v předškolním období, protože právě včasné zachycení obtíží a intenzivní práce s dítětem ještě před nástupem do základní školy mohou významně přispět ke zlepšení jeho školní připravenosti.
1: Kromě toho také usnadnit osvojování čtení a psaní a podpořit úspěšnější přechod do školy. Skotská policie pátrá po 48-leté Češce. Naposledy byla viděna před 6 dny na severu země v hrabství Caithness. Podle skotských médií se pátrání účastní pobřežní stráž, potápěči i horští záchranáři. Policie žádá o pomoc taky veřejnost. Že se po ženě pátrá, potvrdila včera i česká diplomacie. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Na většině českého území bylo po celý den jasno až polojasno, ale v tuhle chvíli, to znamená v době pozdního odpoledne, brzkýho večera, už se začíná trošku víc zatahovat, a to hlavně v Čechách a taky na západě Moravy. Tady večer bude taky kolem asi 2 stupňů, což už je vlastně opravdu napováženou. Jestli se v noci někam chystáte, tak normálně je to na zimní bundu, si myslím. No a zítra, tak to už oblačnosti bude o něco víc, ale taky naštěstí budou o něco vyšší teploty, průměrně bude kolem 16 stupňů, na jižní Moravě třeba 18 stupňů a naopak na severu Čech, kolem Liberce, tak tam bude pouhých 14 stupňů, ale rozhodně na východě Moravy počítejte taky s tím, že se objeví občasný přehánky.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Dejte si pozor v ulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí. Jsou tam v sobě 2 osobáky, díky bohu, ale bez zranění. V ulici Bruzovská ve Frýdku jsou v sobě dokonce 3 auta a bohužel se zraněním, takže tam můžete počítat i s docela velkou kolonou. V ulici Milevská v Praze vidím taky srážku 2 osobáků a nakonec ještě jedna nehoda za Žumperka, konkrétně v ulici Langrova. 2 osobáky v sobě a samozřejmě kolona na místě.
0: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rakový odpoledne je tady s váma, i když už to za okny vypadá, že slunce začne skoro za chvilku zapadat. Pořád ještě technicky je odpoledne. Máme 17 hodin 4,5 minuty. Kuba Vaňa s Petr Janda jsou na místech, ale to není to nejzásadnější jméno v tuhle chvíli.
4: Máme tady totiž zase svátek opáté a dneska slaví svátek Renata. Takže všem Renatám přejeme všechno nejlepší k jejich svátku a doufám, že se jim tady ten výběr dalších songů bude líbit.
3: No, nechte si chutnat samozřejmě tak jako pomyslně tuhle tu muziku, protože Metallica, hele, 6minutovka Unforgiven, na to se těší všichni určitě. Cranberries taky, Harley, anebo Enter Shikari, It Hurts právě teď na rokovém odpoledni.

0: hodin, 21 minut a Metallica s jejich peckou The Unforgiven právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. No ale samozřejmě, my pro vás máme opět zprávu ohledně toho, co se bude dít tady na Rock Rádiu zítra v 9 ráno.
1: Hele, já řeknu jenom takový věc jako, hele, třeba Černá vdova, jo, s radostí blesku, píchnu si tě jehlou, Zvířátko s pocitem narkomana, anebo samozřejmě Hrobař. Víš, to tohle všechno spojuje.
0: Já mám takový pocit, že vím, a je to kapela Premiér.
1: Je to tak, no, samozřejmě. Právě kapela Premiér zítra přijde být hostem. Kamila Drába od 9 hodin tady na Rock Rádiu, takže si to určitě naleďte. No a samozřejmě, pokud byste to nestíhali, tak můžete tyhle ty naše povídání nebo Kamilovy povídání vidět a slyšet hlavně na webu rockovýradio.cz v sekci podcasty, kde to bude už myslím 152. nebo 153. díl této rubriky. No a samozřejmě v různých podcastových aplikacích to najdete taky.
0: Takže rozhodně si udělejte na to zítra v 9 ráno volno, protože to docela bude stát za to. My už se teďka ale vrhneme zase na další muziku. Limetal, taky Beast in Black, anebo Europe a jejich Kerry už za chvíli tady na Rock Rádiu.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
4: Gravitrax Spiderman!
5: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
4: Když stavebnice, tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
6: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
13: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
14: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. na vás záleží.
17: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
2: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: kapela Limetal.
1: Já nevím, to je prostě takový rockový zvuk, který musí být.
2: Je
1: prostě.
2: To tak.
1: Takže všichni teďka, hele jo, všichni to uděláme najednou. Jo, všichni jsme rockeři, tak pozor. 3, 2, 1... Výborně, takže jsme všichni rockeři a jsme naprosto připravení všichni spolu slavit rokový narozeniny, protože když už umíme udělat tenhle ten zvuk, tak nám opravdu nic nebrání. Aby jsme 7. listopadu vyrazili do Zlína, do sportovní haly Datart, protože právě tam bude Rock Radio slavit 18. narozky.
2: Budou u toho taky 3 český kapely, který znáte právě tady z vysílání z Rock Radia. Nemůžeme vám prozradit, jaký, ale bude se tam dít ještě něco speciálního. A to bude křest našeho kalendáře, jak slušní rockerky, tak i slušního rockera. A vás už určitě zajímá, kde si to můžete třeba pořídit nebo kde to můžete sehnat. Takže vám prozradím, že šmrknete na naše stránky rokovýradio.cz a přihlásíte se do naší slušný party, tak už si je dokonce můžete i předobjednat.
1: Je to velice dobrý nápad do té slušný party se přihlásit, protože, jak říkal Petr, můžete samozřejmě se dostat exkluzivně dřív než ostatní k těm kalendářům, ale taky k různým lístkům nebo k různým informacím ze zákulisí českých kapel. Takže rozhodně neprohloupíte, když se tam hned teď přihlásíte. No a zároveň hned teď si radši pořiďte lístky na ty narozky, protože, no, prostě bude to narvaný a nebudou.
3: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
2: Máme už ale taky samozřejmě docela pozdě, takže my už se s váma rozloučíme pár posledníma peckama, jako třeba Iné kafe, Avantéža, anebo Queenie. A samozřejmě uslyšíme se zase zítra od 3 do 6, za chvilku nás vystřídá Kápo.
1: Jo, takže volíte, pište, další 2 hodiny jsou ve vaší režii, Rok na přání takhle funguje, vám je to úplně jasný. Takže pište si o hezký věci a teď už Iné kafe, Avantéža a taky Queen, mějte se, čus!
2: Čus!
4: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
6: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
5: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
6: To musím mít!
5: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
6: tak Mironet! Klikni!
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Usnula?
11: Asi jo.
10: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
11: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
10: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
14: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
15: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
16: Under Armour makes you better.
17: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
18: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
19: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
18: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
20: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tě neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
21: Kontejnery Siegel, dobrý den.
22: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
21: A tomu říkáte hodně?
23: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
24: Kráva, kráva, kapr, kapr!
25: Kapr, kapr, husa, husa!
26: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
27: Kruta, kruta, tchos!
26: Nech toho a pojď.
27: Tchos.
28: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
29: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
30: Rock Radio. Co se děje?
31: Dny se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři Tobě. V pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
3: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky? S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
4: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
5: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
4: Co?
5: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla prostroje.cz.
5: Specialista na skla pro pracovní stroje.
6: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
8: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
10: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: zprávy.
1: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Česko má za sebou mrazivou noc a jedno z nejchladnějších rán dosavadního podzimu. Největší zima byla na Šumavě. Na Kvildě klesla teplota na minus 10,1, na Rokycké Slatě bylo minus 9,7 stupně. A ráno mrzlo i ve velkých městech. Nejvyšší minimum hlásila stanice Ústí nad Labem Vaňov, kde bylo skoro minus 5. Policie obvinila 17-letého z pokusu o vraždu u Boleveckého rybníka v Plzni. Mladík tam v sobotu popolední bodl do zad 39-letou ženu. Ta skončila se zraněním v nemocnici. Podle policie si oběť vybral náhodně. Vyšetřovatelé budou pro útočníka požadovat vazbu. Prošlé nebo nepoužité léky nepatří do běžného odpadu ani do toalety. Mohou totiž zatěžovat životní prostředí. Lidé by je proto měli odevzdávat do lékáren. Jak říká manažerka Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Lenka Hýbl.
2: Prošlé a nespotřebované léky ponechte v blistrech, v lahvičkách nebo jiných vnitřních obalech. Vložte je do sáčku a odneste do kterékoliv lékárny. Nezáleží na tom, kde jste léky koupili. Lékárna je zdarma převezme a zajistí jich bezpečnou likvidaci.
1: Já dodám, že při pravidelné kontrole vlastní lékárničky by lidé neměli zapomínat ani na léky svých rodičů nebo prarodičů. V ostravské zoo se o víkendu narodila dvě mláďata levharta cejlonského. Pavilon indických šelem, který levharti obývají, je proto dočasně zavřený, aby samice měla při péči o potomky klid. Narození koťat považuje zahrada za velký úspěch. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
0: Rock Radio, počasí.
3: Tak, děkujeme ti, Eliško, za zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra. Na středu předpokládá Český hydrometeorologický ústav, že budeme mít zatažno až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky. Během dopoledne pak od západu ustávání srážek, odpoledne postupně místy až polojasno, nejvyšší teploty na 18, v 1000 metrech na horách okolo 8 stupňů Celsia.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Začneme Prahou, skončíme taky Prahou a začneme ulicí Panskou. Tam se srazilo nákladní auto s osobákem, tvoří to překážku na vozovce, počítejte s tím. V hlavní ulici v obci Křenice, okres Praha Východ, dvě havarované osobní vozidla, pozor na to. A teď už zase Praha. Linderová v Praze, dvakrát osobák, projíždějte opatrně ve Vojtěžský. Taktéž tvoří to překážku na vozovce, tak tam do toho doporučuji velkou trpělivost. A v ulici Na Hubálce, opět v Praze, dva osobáky v sobě, projíždějte se zvýšenou opatrností. Ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně prosím vás, doražte v pořádku.
4: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Mordíci, máme 2 minutky po 18. hodině, je tu úterý a samozřejmě váš oblíbený večerní pořad Rok na přání na pirátské lodi Rock Radio je tu také společně s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Pojďme se při úterku pustit do vašich hudebních voleb. Zvolte moudře, zvolte hlavně vtipně a zvolte to, co vám udělá radost, a to buď na čísle 7258444424, který vede přímo do kapitánský kajuty, tedy ke mně, no a nebo pište na Messengera či do mailu, obé možné. Tak na úvod si dáme starýho pardála počmáranýho Alice Coopera s pečkou Hey Stupid, no a během týhle skoro 4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho!

0: Stupid.
1: Ano, Hey Stupid, to byl Alice Cooper a rok 1991. Krásný. Jak se ještě o pár let vrátíme a půjdeme na to pěkně od hospody. Přátelé, volal mi Merlin, šťastný to čerstvý dědek, který mu se dneska narodil vnouček Matyáš. No a říkal, že hned jak to doma všecko ošéfne, tak jde slavit. Hele, to je jasný, samo se to nezaleje a ten kluk potřebuje rozhodně růst. Takže si dáme hospody, hospody a restaurace a kapelu Brutus. Tak blahopřejeme novopečený dětku.
2: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Tak to byli vtipálci Bloodhound Gang a Foxtrot Uniform Charlie Kilo. A teď si dáme něco na takovou romantickou, úsměvnou, melancholickou notu. Psala mi tady Petra, ahoj kapitáne Jirko, chtěla bych tě strašně moc poprosit o písničku od Susan Vega. My name is Luca, nebo Luka se to jmenuje jenom. V Praze, Luka? Ne, jde pojedeme na Luka, až kukačka zakuká. Pro úžasně a Karatka, k Mělníku se vzkazem, miluji tě, ty to víš. A já se konečně nebojím říct to nahlas, děkuji moc Petra. Tak Radku, tak jsi to slyšel. Teď si dáme Luka, no a přátelé, vy se nebojte zase zavolat mi do kapitánský kajuty na 725-844-424, abyste pak nenadávali, že zase jako na vás nevyzbyla řada. No a když mi zavoláte za 5-8, tak to úplně konec klapne většinou. Tak jdem na to s Susan Vega.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme výběr.
6: Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék do plancet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
12: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
11: Co?
12: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
11: Skla prostroje CZ.
12: Specialista na skla pro pracovní stroje.
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ti. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
14: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
15: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
16: Proč mám Reponio, No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Tak to byla Nirvana, píseň Lithium a my pojďme hrát další pecky. Dneska je to teda našle, paní přátelé. Doufám, že to všechno stihnu zahrát, co jsem slíbil. Wow, úplně jsem se orosil. Tak, tady mi napsala Dominika Zichová. Nazdar Jirko, prosím o song na přání pro můj rokovou čtyřleťačku Viktorku. Cokoliv od komunálu, nejlépe Dešť na cenu. Tak, ať prší.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: No tak tam už se nic zajímavého nestane, to byla skladba Street of Dreams od Rainbow, přátelé. No a my si dáme něco takového skočnějšího. Volá mi velmi slušná mladá rockerka Terka, zase dobrý den, prosím vás, děkuji a nashledanou. No a chtěla by pro svýho tátu Mirka a pro maminku Ivanku nechat zahrát Starý dobrý Sabaty a samozřejmě skladbu Paranoid. No tak, aby jsme vlastně tady, aby nám tady nechyběl náš čert starý Ozzy Osbourne, že o to se postaráme právě teď.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Polčák.
1: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
2: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
3: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
5: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
6: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
5: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.
7: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
8: Co je? Funguj ty, křápe.
9: Já to musím dneska dodělat.
10: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
13: Tak nečekejte, jezděte!
14: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
15: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
16: Více na kopecký.cz.
17: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
18: vybrat dobrý materiál
19: a vybudovat náš domov.
20: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
21: Střešní okna Fenestra.
22: Fenestra?
21: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
22: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
21: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
23: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
24: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
23: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
24: Když mobily, tak Mironet.
23: Klikni dvakrát.
25: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
26: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
27: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
28: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
29: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
30: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
31: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
30: Více informací na rekbyty.cz.
31: Rekbyty, záruka kvality.
32: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Tak jo, přátelé, to byl Tom Petty a Learning to Fly a my tu máme teďka pro vás tři sestry a psala mi tadyhle, nevím kdo, ale čau kapitáne, chtěla bych zahrát tři sestry a kovárnu pro přátelé a kamarády. Počkejte, já to tam někde najdu. Jo, byla to Jana Šťastná. Tak, pro přátelé a kamarády a pro vás do rádia. Děkuji moc. Tři ségry si dáme s kovárnou, přátelé. Dneska vás vyzývat nebudu, abyste mi psali, nebo abyste psali časovému znamení, jaký jazyk byste si přáli, protože dneska jsem dostal krásný veršovaný mail a ten vám musím přečíst, protože se s tím dal někdo pěknou práci. A ne, že bych byl samožer, ale je to hezká práce a dojalo mě to. Tak já vám to s dovolením přečtu a písničku zahraju autorovi mailu.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání.

0: Tak, Bullet for my Valentine a Hearts Burst into Fire a ještě poslední píseň, kterou stihneme. Tady Hana Korvasová psala na zdar kapitáne Jirko, prosím o zahrání písničky od kapely Accept pro všechny nejvíc nejlepší fajn lidi, řidiče a jezdce, co poslouchají, jste nej rádio, díky moc Hanka. Tak jasně, pro vás všechny, znova za kulatou lopatou, je tu píseň Midnight Mover.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: přání.
1: Přátelé, tak kolik je víme, naštěstí díky časovému znamení otevíráme rovnou druhou půlku našeho roku na přání a před další písní si dáme potom ten krásný mail, který mi přišel. Opravdu se musím pochlubit, dojalo mě to, rád se s váma podělím, teď víte, že jsem takový srdcař. Tak otvíráme druhou půlku a hned s elektrikářema AC/DC a dáme si Hells Bells úvodem.

0: Pekelní zvony nám tady dobimbávají krásně na Rock Radio a už odstartujeme tedy druhou půli našeho roku na přání s vaší první písní na přání. Tak já jsem dneska opravdu to musel trošku pozměnit, protože přišel mi takový pěkný mail z básní od Davida Zelinky, kterou bych teda skromně vám tady teďka ocitoval, i když opravdu nesnáším jako takhle se někde chlubit, když mě někdo chválí, ale tak já to udělám, protože se mi to líbilo, je to takový hezký a skromně jsem ji teda nazval Óda na pářník, jo? Tak David Zelinka, Óda na pářník. Do rokových tě vezme vod, i když nemáš náladu na smích, on startuje ten svůj pářník. Jak uslyšíš jeho hlášky, jenom jasno, žádný srážky. Jirka jede prostě pecky, když nemáš parník, vem synecky. Hoď je prostě na vodu prorokovou pohodu. A když bude někde dírka, muzikou zalepí Jirka. S ním se v bouři nestratíš, večer v 6, tak to snad víš. Jirka s rokovou kuráží, všechny vlny rozráží. A kdyby ses trochu nudil, počkej, až bude 7 hodin. Náladu ti pozmění jeho časová znamení. Jirka Vegas, žádný keci, co se času týče, jde vždy k věci. A i když mu nerozumíš, večer v 6 to pustit musíš. Kdyby padaly srati zhora, já mám svého best-of moderátora. Rock muzika, skvělý hlas, těším se, až vyplujem zas. Jsi super a opravdu se těším, až padne 18. hodina. S rokovým pozdravem, David, to bylo takový PSko. Tak děkuju, opravdu, mi to vehnalo do oka slzu, jak dojetí, tak smíchu. Děkuju ti moc, Davide. Děkuju vám za všechny, všem za krásný, takový, jak to nazvat česky, no, feedback, no, prostě, když mi napíšete zpátky, že vás to baví a to je prostě hezký. A David tady chtěl zahrát nějaký horký žeslí, že tak já jsem vybral pecku kapely, protože je o tom, že celebrity nejsou vůbec důležitý a to myslím, že za tuhle tu báseň krásně sedne.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

0: Ano, přátelé, tak to byla klasická rodidlarvoucí píseň Watch Over You od Alter Bridge. A pojďme si dát zase nějakou češtinu a nějakého volajícího, který bude tentokrát posluchačka Jana, která mi volala, že by si strašně ráda dala tu novinku od Arakainu, která se jmenuje Snad na pořád. A bylo by to o kamarádce Jarce, taky věnováno mně a vůbec všem posluchačům rádia Dobré vůle. Tak přátelé, tady to máte, já to taky nemám úplně perfektně naposlouchaný, tak si to teď poslechnu detailně, tak říkajíc.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
5: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
6: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
7: Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam!
8: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.

0: Douší vám buráci vaše oblíbené rock rádio s večerním pořadem Rock na přání a vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Teď si půjdeme dát nějaký helloweeny, aby nám tady nechyběly, a o to se postaral zas Roman Cupl, který napsal: ahoj kapitáne, mohl bys mi prosím zahrát Helloween a Eagle Fly Free pro tebe a všechny kulatý lopaty. Děkuju, Roman Cupl. Samozřejmě, přátelé, hlavně buďte opatrní, ať dorazíte domů. To je úplně jedno kdy. Jo, hlavně doražte, to je důležité.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Láska je na cestě, love is on the way. Tak to zpívali Saigon Kick, ano, a zamilovaný, nejvíc zamilovaný Radek z Tichova přichází právě teď a jeho přání pro Verču z Luhačovic, jeho největší lásku. A samozřejmě miluje i vás všechny posluchače, posluchačky, i nás v rádiu, je to takový velký radioláskař. Tak bych to řekl. No a co nám nechá zahrát všem, a zvláště teda slečně Veronice z Luhačovic, tak to budou Within Temptation, Stario a tentokrát píseň Paradise, What About Us.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
5: Kruta, kruta, tchos!
4: Nech toho a pojď.
5: Tchos.
6: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
7: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
6: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
7: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
6: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
7: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
6: Farma Vraňany, originál, který pozná chutí.
8: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
9: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
8: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvoje kladivo.
9: Cože?
8: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Teď vím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
10: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
11: Luboši, tyjo, nebyj ho! Nic tě neudělal!
10: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
12: Já nový plot mám.
13: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
14: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
15: Jo, jo.
14: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
15: Co mě zrovna napadne?
16: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.

Tak, tady nám přátelé dohrál bývalý kudrnáč, vždycky romantik, neúspěšný realiták, taky velký cowboy a dokonce snad i porodník, když nám tady zaspíval Born to be my baby. O kom, že to mluvím? No samozřejmě o panu Bon Jovim, o tom mluvím. No a teď si dáme někoho jiného zase, někoho z českých lů a hájů. Volala nám tady naše věrná posluchačka Lucka, která někoho jiného zase, někoho z českých lů a hájů. Volala nám tady naše věrná posluchačka Lucka, která by chtěla něco pěkného od Ládik.

Přátelé, milí námořní, jak je naším dobrým zvykem, když je ten pravý čas, což znamená za pět smrčků, čtvrt na švestku, je dobrý se odebrati. Každý po svém, tak čím to dneska zavřem, volal mi Daniel, že by si rád poslechl klasiku od Iron Maiden Fear of the Dark. A bylo by to všem pro super den. A to se nám taky krásně rýmuje a to je dobře. A tak se s touto písní Fear of the Dark loučí s vámi pro dnešek váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer, tmy se rozhodně nebojte, protože už zítra tu máme středu. A vy víte, co to znamená. Budu se na vás tedy těšit zítra u středečního speciálu tady na Rock Rádiu po 18. hodině. No a do té doby se mějte, jak chcete a něco pro to dělejte. Pí!

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Tak co koupelna, hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
6: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
7: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když před něco více než rokem americká společnost Liberty Media dokončila převzetí promotéra MotoGP Dornu, fanoušci byli napěti, jakým směrem se nejprestižnější motocyklová série světa vydá. Liberty totiž vlastní i Formuli 1, takže bylo s čím porovnávat. A dlužno podotknout, že z naprosto nezáživné formule udělali Američani prezent v luxusním balení. Obrovskou show, kterou vnímá každý. Neříkám, že je to vždy kvůli tomu, co se děje na trati, mnohdy je to spíš o tom celofánu na povrchu, je to blištivé, čučavé a fanoušci mají pocit, že jsou součástí něčeho exkluzivního. A tak bylo jasné, že něco podobného budou chtít Američani dostat i do MotoGP. Jenže si možná neuvědomili, že F1 a GP to jsou dva jiné světy. Naposledy se to ukázalo, když se Mark Marquez v Japonsku rozhodl, že kašle na nějaké předzávodní šaškárny a místo sebe na akci poslal kaskadéra. S tím, že v této fázi sezóny je pro něj důležitější boj o titul mistra světa. A ještě dodal, že show fanoušky čeká na trati a ne při nějaké jízdě s tuktukama. Pravdou je, že účast na těchto akcích není povinná, jen se od jezdců tak nějak očekává. No a reakce promotéra od příští velké ceny je účast povinná, jinak přijde pokuta 5000 euro. Takže to vypadá, že promotérovi jde hlavně o to pozlátko a jak podojit diváka, až pak o sport, jak příznačné v dnešní době.
0: Rock Radio, Motokeci.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Tlačíš?
7: Tlačím, ale moc to nejde.
6: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
7: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
6: Kompresory.vzduchotechnika.cz. To je fičák.
8: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
15: Tak nečekejte. Jezděte.
16: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
17: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
16: Více na kopecký.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: tady musí být furt takovej bordel. Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
1: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak dodaš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16. 10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak dodaš na kačinu.

děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
5: Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam.
6: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
8: Světlo je měkčí, barvy hezčí a lidi si dávají víc záležet na fotkách. Jednou zleva, jednou zprava a pak ještě jedno. My lamy víme, že září nám sluší. A když někdo řekne, to je hezký, tak máme hotovo. Selfíčko s lamou je prostě pecka.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Novinky stálic Rock Radia Stage. To je náplň aktuálního rockovýho referenda. Jedničku vyfasoval Lauter s deskou Mistr a Markéta. Dvojku schytali Seven a jejich Evoluce. Nebo dáte přednost Vítkovu kvartetu a jejich desce Perto do mě, ať je po mně. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockovýradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodní hali. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaši náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě po směně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru, Halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A to je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když potom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam a půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší, nižší, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, Halík.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: I'm Láďa. I'm mechanic. Jako automechanic. Zlatý český ručičky.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Jediný slušný rádio. Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
2: To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba je... Třeba se vás... Plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A já, jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávám. A tak rychle nakoupím a jdu domů. Ale to nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stol nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hledy probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. Tu do špajsky uříznu půlku salámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny a spídá. A já taky usnu. Ale za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. Vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřový buček. Jak vám říkám, přátelé? Nevím.
0: Rock Radio. Konec legrace.